Zdravím všechny, co tvrdě makaj a potřebují káru, co zvládne všechny fušky. Přesně ty mají v autocentru Šmucler v Plzni, Klatovech a Horšáku, v centru nových a ojetých užitkáčů. Na výběr máš víc než 15 modelů značek Renault, Citroën, Peugeot a Volkswagen. Dodávka od Šmuclera ti sedne na míru jak tvý monterky, to ti povídám. Takže až budeš skánět nový bůrák na práci, zajdi na šmucler.cz.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí.

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
3: V Klatovech pouze v autocentru Šmucler. Domažlické předměstí 610. www.šmucler.cz.
4: Porsche Plzeň.
5: Dobrý den.
4: Je Škodovka vaše srdcovka?
5: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
4: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
5: Přijďte, vyberte si a odejte v nové spolehlivé Škodovce.
4: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí. Porsche Plzeň.
5: Porsche-Plzeň.cz.

0: kosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losiná. Postele Losiná.
3: Hit Radio.

0: největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Výrobce plastových oken Kamerlink. PG Okno v Třemošné. Dodá i nemožné. Byt ochrání od loupeže. Naše bezpečnostní HT dveře. Kvalita, rychlost a super ceny. U nás jsou vždy zaručeny. Dívejte se na svět přes naše okna PG Okno Třemošná.
1: Hit Radio.

0: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz
1: Porsche Plzeň.
2: Už víš, co mají v Porscheti?
3: V jakým Porscheti?
4: No přece v Porsche Plzeň.
3: Tak to mě zajímá, povídej.
4: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
3: No a?
4: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
3: Takže takovej skladový výprodej.
4: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
5: Teď se fakt vyplatí přijet.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Radio FM Plus.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Mani Stretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí.

0: Táto, co to je turbína?
1: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
0: No jasně.
1: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
0: A kdo je vyrábí?
1: Dusan Škoda Power, tady u nás, v Plzni.
2: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.
3: Konečně po týdnu doma. Zase jsem chrápal po parkovištích.
4: Hele, tamhle parkuje kamion ta holka od Elflinea.
3: No, to chceš. Stejně to za ní určitě plachtujou chlapy.
5: Tak k téhle práci chlapy fakt nepotřebuju. Peněz si vydělám dost a spím denně ve svý posteli.
4: Jo, to jsou ty Elflineáci, furt děsně happy.
5: Přestaňte fňukat a pojďte jezdit k nám. Do Elflineu. Mrkněte na elfline.cz nebo na náš Facebook.
6: Elfline Transport. Váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
8: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
9: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.
10: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
11: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
12: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
13: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
14: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
15: Sudovi šrot, republice ocel.
16: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
17: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
18: Apple iPhone 17 256 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
17: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
18: Když mobily, tak Mironet.
17: Klikni dvakrát.

0: Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
2: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na securit.cz.
3: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
4: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Praha má podle nové analýzy druhé nejméně dostupné bydlení v Evropě. Na pořízení nového bytu o rozloze 70 metrů čtverečních je potřeba téměř 17 průměrných ročních hrubých mezd. Hůře je na tom pouze albánské město Vlora. Mezi desítku nejméně dostupných měst patří také Brno a Ostrava. Podle odborníků je hlavním problémem to, že ceny nemovitostí rostou výrazně rychleji než platy. Víkendové komunální a senátní volby přilákali k televiznímu zpravodajství mimořádně vysoký počet diváků. Zpravodajskou stanici ČT24 sledovalo v sobotu přes 1,9 milionu lidí starších 15 let. Její celodenní podíl na sledovanosti tak dosáhl 11,5%. Vysoký zájem zaznamenala také CNN Prima News. Stovky supermarketů ve Francii zasáhl rozsáhlý kybernetický útok. Hackři vyřadili z provozu chladící a mrazící zařízení, kvůli čemuž se zkazilo velké množství potravin. Obchody tak museli vyhodit část čerstvého i mraženého zboží. Francouzský premiér už nařídil vyšetřování útoku, kterým se zabývá státní agentura pro kybernetickou bezpečnost. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Třeštice proměnili místo, kde kdysi byla nevyužívaná fontána. Jde o lokalitu v Rybově ulici, kde je nově vodní prvek a také moderní odpočinková dřevěná terasa. Vodní trysky a soustava mlžítek nabídnou nejen hru, ale také příjemné osvěžení v teplých letních měsících. Kompletně hotovo bude do konce října. A teď se jdeme podívat na počasí. Na úterý nám předpověď pro západní Čechy slibuje většinou jasno nebo polojasno. Ráno se budou lokálně vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, která se vrátí zase k večeru. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů.
8: M&M Viva Bella, Modr Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, k Letce u Plzně.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně šampionů.
1: Dobré ránečko.
2: Krásný úterní ráno.
1: Ahoj Davide.
3: Ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj vám všem, kdo jste si nás zapnul. Startuje snídaně šampionů. Cyril s Tamlinem, tím začínáme a musíme probrat noc, kterou máme za sebou. Strašná věc.
0: Hit Radio FM+.

0: psa je tvá.
1: Tak jo. My jsme tady hledali dno v pátek. Zjistili jsme, že dno má sklep, Davide, tak jsme rádi, že se přidáváš tady do našeho jakoby
2: klubíku.
1: Posloucháte Hit Radio. 6 hodin, 6 minut. Dobré ráno. Jakou jste měli noc, co?
3: Upřímně?
1: No, tak samozřejmě.
2: Ne, buď neupřímná.
1: Ne, vymysli si to, lži nám.
3: Hele, já jsem
1: tak, zrovna... jak jsi zvyklá normálně.
3: Já jsem říkala, že jsem spala zrovna 7 hodin, což se mi normálně neděje, když vysíláme. Ale probuzení bylo naprosto příšerný. Aha. My ještě netopíme a je v tom bytě strašná zima. Takže nechtěla jsem vstát vůbec, chtěla jsem tam být ještě zachumlaná pod tou peřinou. Abych nerušila mýho přítele, tak po zazvonění budíku jsem se přestěhovala do obýváku a tam jsem se ještě lehla. Usínala jsem zase s mobilem v ruce a že když mi zazvoní ten budík, tak abych ho mohla típnout a típla jsem ho ještě 4x. A fakt jsem nemohla vstát vůbec. A pořád podle mě nejsem probuzená. Co vy?
2: Co dá věc? Doma normálně topíme. Jasně. A vyspal jsem se úplně normálně.
1: Já bych se taky vyspal úplně normálně. Nechci říct nebýt mé přítelkyně, ale ona mě 3x zbudila, čověče, jo.
3: No.
1: A ona úplně nešťastná, já říkám, tyjo, co tady pořád běháte, protože mě přišlo, že tam furt někdo jako někam chodí, ne? A ona úplně hotová říká, tak musela jsem jít 2x se psem po schodech, protože nefunguje ten vejtah. A pak přišla dcerka. A že je náměsíčná, takže ji otočila zpátky a říká, a pořád mi v hlavě hraje Krndlová. A počkej, ona to řekla. A já si říkám, tak teďka jsem byl takový hotový z toho, že teda náměsíčná, je to nepříjemný, no. Přece jenom v noci bylo fakt, já nevím, 2:30 ráno, jo. A já v hlavě, a taky 20 minut, ne? A říkám jí, to tak dík, už je ta Krndlová hraje v hlavě taky.
2: Co z toho je horší, jestli musela pořád chodit se psem, anebo jestli jí hrála tahle písnička v hlavě?
1: Mě to hraje prostě jako celý ráno, no, tohle. Takže...
3: Tak děkujem, teďka tak tomu nebude jinak ani u nás.
1: Takže jako já nějak jsem stál, ale furt mě něco vyrušovalo, no. Tak jak to máte vy?
3: Čeká nás minuta šampionů, budeme mít 60 sekund na všechny vaše zprávy, tak nám pojďte napsat, jak se jmenujete, odkud jste a jak jste to dneska měli vy, jestli jste v pohodě vstali, nebo to bylo náročný.
1: 777 937 777, to je číslo k nám, teď hity Tom Grennan na Hit Radio, hezký ránko.

0: Tohle jsou hity na Hitrádiu. Tom Grennan, 6 hodin 11 minut, dobré ránko. Začíná minuta šampionu. My jsme se vás tentokrát ptali, samozřejmě, jak se máte, odkud jste, ale jestli vám šlo dneska v pohodě vstát, protože kromě Davida, samozřejmě, my dva jsme měli tu noc a ráno takové náročnější, dalo by se říct. Tak jak to vypadá u vás?
1: Evče a Frýdek Místek, noc plná hluku ze sousedství.
0: Lenka Rýmařov má poroční a už chce domů.
1: Pavel Ostrava vstával ve 3 úplně v pohodě.
0: Libor Trhové Sviny, 150% ve formě jako nikdy předtím.
1: Kubík Hořice pod Krkonoší vstal v 1.45 na pohodu.
0: Martina z Prahy, spala jsem jako mrtvá, ale ráno vstát bylo děsný, bolí mě hlava už od rána.
1: Simča Ostrava dneska jako každý den na 5. budík a pak to šlo sama, samo.
0: Renča z Kalice, jako přejetá kombajnem, ale má svátek, tak se nakopne.
1: Všechno nejlepší. Ivče Šluknov dneska vstala na první dobrou, ale jinak pošoupává budík co 10 minut asi tak 5krát.
0: Romana Bolka, 4krát návrat pro zapomenuté věci do práce, klíčem byl svačen na opravené testy. Z psychologie snad to dnes dám.
1: Iveta Havířov ráno šílené, vzbudila se ve 4, pak ještě usnula a když zvonil budík, nevěděla, která by je.
0: Takže to ráno vypadá dost podobně i u vás, no, chápeme.
1: Zas na druhou stranu někdo tady má noc jako nikdy předtím, takže...
0: Tak pojďme se hned teď probrat s Krištofem. 6 hodin, 13 minut a my vám všem přejeme krásné úterní ráno v šampioni.

stíny odkvete, pojď zpívat, tančit na hlas.

0: Breathless. New Religion, 6 hodin, 19 minut, krásné ráno. Posloucháte Hit Radio.
1: Jestli ještě pořád doufáte, že letos vytáhnete kraťasy a dáte si kafíčko někde na zahrádce, tak mám pro vás poměrně špatnou zprávu, protože třeba na Sněžce už napad první sníh, dokonce se má o víkendu přidat další sněžení na dalších českých horách, tudíž kdo jste měl třeba o víkendu plány na nějakou podzimní procházku, túru, tak možná už přibalte termoprádlo.
2: Brr. Nebude tak úplně zle, ale protože ve čtvrtek a v pátek má být až 18, takže aby jsme jenom neplašili, tak ještě nějaký oteplení jasně. Bude.
0: A tak ono je jasný, že sněžilo na Sněžce, ono to mám názvu, že jo, Sněžka, sněžit. Já jsem tady našel, jaká je etymologie názvu ostatních českých hor, tak je tady třeba praděd, protože když se tam vyšel jeden děda na výlet a už se nevrátil. Jo, jsou to samozřejmě ověřený názvy všechno. Lysá hora. Jo, první turista, jistý pan Josef Novák, si sundal čepici a všichni pochopili. Pak je Černá hora taky samozřejmě, protože tam nikdy nikdo nezavedl proud. A Velký Javor, hele, to je super, Velký Javor a Smrk, protože tam roste Velký Javor anebo Smrk. To je kreativita jak při vymýšlení hesel, jo. A co třeba takovej Klínovec? Napadá vás Klínovec?
2: Nechám se porad.
0: Já taky ne. To jsem nenašel. Samozřejmě to jsou všechno, jak říkám, ověřené historické, jo. Etymologické názvy.
1: No bodejť,
0: jo, my bychom vám nekecali. September Cry for You, za malou chvíli taky Katy Perry a přidáme i dopravu, hezký ránko.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
7: Hlenu. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
11: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
10: Byty Dobřany.cz.
11: V Dobřanech se žije dobře.
12: Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umí mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na dvě směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. muss.plzeň.eu
13: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
14: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
15: Mami, co když půjdem po škole ještě do dinoparku? Od 4 je to za 100.
16: I pro mě?
15: Pro každýho.
17: Se školním rokem zábava nekončí. Ve všední dny je teď po 4. hodině vstup do dinoparku Plzeň jen za 100 na osobu.
15: A do zoo taky.
17: Dinopark. Žijeme dinosaury.
18: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení dál pokračuje na dálnici D5, kde probíhá pravidelná údržba tunelu Valík. Je to mezi kilometry 77 a 78 v obou směrech. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. V místě je dočasně snížená rychlost a navíc se jezdí i v protisměru.
19: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio FM+.

0: 7. posloucháte úterní Hit Radio. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Na Sněžce napadl první sníh letošní zimy, který se udržel na zemi. Slabá sněhová vrstva se objevila včera ráno a podle meteorologů jde o první souvislou sněhovou pokrývku letošní sezóny. Sněžilo také v Jizerských horách a na Šumavě. Celosvětové dodávky chytrých telefonů se propadly na nejnižší úroveň za posledních 14 let. Ve třetím čtvrtletí meziročně klesly o 20%. Důvodem jsou hlavně dražší paměti.

0: Hit Radio, Shakira, Zoo 637. Dobré ráno. Kamarádi, já včera objevil svou superschopnost. Antisuperschopnost. Já jsem zjistil, já to teda tak trochu věděl, ale včera se mi to potvrdilo, já nezvládám krizový situace.
1: To je tvoje taková super neschopnost.
0: To je spíš vlastnost. To je prostě vlastnost. To je jako vada materiálu, dalo by se říct.
2: Jaká krizová situace nastala?
0: Já měl včera hrozný nervy. My jsme se asi v jednu odpoledne vraceli s mojí domů. Otevírám vchodový dveře k nám do bytu a půlka klíče zůstala vevnitř, jo.
1: Ajajaj.
0: Zlomil se. A já jsem ho ani neotočil. Já jsem ho tam jenom zastrčil a on se prostě zlomil. Takže už byl nějaký načatý, jo. Já jsem tam teda nakonec nějak strčil zbytek toho klíče a dostali jsme se nějak dovnitř. A teďka to začalo, jo. Vyndat vložku z bezpečnostních dveří. Hele, hrozný peklo. Pak jsem musel odjet pryč, protože jsem něco měl, tak jsem tam nechal holky doma, bez kliky a bez zámku. A vložku jsem si vzal teda sebou, že zkusím se někde zastavit v nějakém obchodě, jo, jestli mi to nikdo nevyndá. A až v 7 večer mi pomohl borec v jednom nákupáku tady na okraji Prahy. Říkám, prosím vás, neumíte kouzlit? A on, co potřebujete? Tak jsem mu to ukázal on, tak mi to tady nechte do zítra. Říkám, no to já potřebuju do dveří, jako já tam nemůžu nechat otevřený, jo. A on, no tak ukažte. Tak to vzal, udělal. A bylo to venku. On to nějak vyklep, jo, a on říká. Jo, já mu říkám, co za to chcete? A on, co mi dáte? Říkám, nevím, tady máte litr. A on, to se nemůžu vzít, to hodně. Říkám, díky, naschle. Pak jsem přijel domů a tu vložku jsme tam začali, dal jsem ji tam teda zpátky, no a já jsem si ty dveře nějak zavřel a oni jak jsou bezpečnostní, čověče.
2: No.
0: Tak oni se zasekli a nešli odevřít, jo. A teďka jsme měli objednaný jídlo. No a říkám, takže prostě nedostaneme se pro jídlo, nedostaneš se ráno s malou do školy, nedostanu se do rádia, takže co budem dělat? Ale já normálně ty dveře, já chtěl mám vyrazit. Já už měl fakt jako dost.
2: Já tě úplně vidím, ale ty jo, říkám si, co si komu udělal, jak se to jako nasčítává. Už nám tady včera říkali, jo, že od víkendu to máme málem sražení jelena na dálnici, ano, pak ano. Si spadnul s výtahem a teďka ano. Si zlomil klíč.
0: Ano.
2: To je karma jako blázen.
0: Je to hat-trick, no, já teda doufám, že se mi to už vyhnulo a moje mi včera říká, tak aspoň si za chvilku rozkoušel můj život. Tak to je, jo, protože ona má štěstí právě na takovýhle věci, jo. Takže taky jste takový smolaři za poslední dobu, no snad v tom nejsem sám. Hrozný. Enrique Iglesias, Subemel Radio, za malou chvíli tady na Hit Radio, taky Kygo a taky dopravička. Hezký ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
4: Ve čtvrtek budou mými hosty magistra Eliška Bínová, ředitelka Mánesovy školy a Ondra, žák 9. třídy. V čem je Mánesovka výjimečná? Jak probíhá výuka v hodinu a půl dlouhých blocích? Jaké hodnoty učitelé studentům vštěpují? A proč jim žáci můžou tykat? A jak se studenti sami podílejí na výuce? I to uslyšíte v našem rozhovoru.
3: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM Plus.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
10: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
9: No nekecej.
11: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
12: Chceš vidět přímé přenosy Premier League, La Ligy nebo Bundesligy? Zajímá tě plzeňská Viktorka a další české fotbalové kluby v pohárové Evropě? Vyber si Skylink Live TV, exkluzivně od United Networks. Balíček Kombi Plus s kanály Nova Sport, nyní na jeden měsíc zdarma. www.u.n.cz.
13: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
14: Přesnost, respekt, soustředění, informace. Chcete získat zbrojní oprávnění v Plzni? Vyzkoušet si střelbu pod dohledem profesionálů? Nebo posunout své střelecké dovednosti na vyšší úroveň? Střelby, odborná školení, teambuildingové akce, předzkouškové kurzy a zkoušky. Vše na jednom místě. Rezervujte si svůj termín ještě dnes na střelnicekarlov.cz. To je Střelnice Karlov. První a jediná zkoušková střelnice v Plzni, když míříte na jistotu.
15: Natočeno podle skutečné události.
16: Tyjo, Indra, dovčas rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
17: Nazdar, sousede. Jo, co jsem u Elflineu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
18: Nikdy, anebo navždy.
17: No, tak vidíš.
15: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.
19: Franto, co pa všechno se dá sušit?
20: Ovoce, houby, bylinky i maso.
19: A tvůj Bůček?
20: Ten už nestihneš.
21: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
22: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
23: Zakázkové truhlářství Jan Marx. Kvalita, tradice a profesionální přístup u www.trumarx.cz.
24: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
25: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Zůstávejte opatrní na jižním Plzeňsku, kde pokračuje dopravní omezení ve Spáleném Poříčí. Přímo na hlavním tahu je tam uzavírka a jezdí se po objízdné trase. No a pozor taky na D5, kde omezení čeká na kilometru 85,5 směrem na Prahu.
26: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
27: Hit Radio.
28: Zlepši si náladu.
27: Zlepši si náladu.
29: Hit Radio. Suveme na hlavu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je úterní snídaně šampionů. Michal, Jasmina, David s vámi, hezký ráno.
1: Pamatujete si na tu dobu, kdy jsme si mysleli, že platit svým mobilním telefonem je úplný sci-fi? Tak za chviličku nám možná nebude stačit ani ten telefon. My jsme vlastně začínali, že hotovostí, potom přišly karty, nějaký telefony, chytrý hodinky, prstýnky a podobně. A teďka budeme moct platit vlastním nehtem, jo? Na Slovensku existuje banka, která testuje platební čip, který se schová pod manikuru. No, půjdete prostě na nehty a pod ten nehet si dáte platební čip. A přijde mi to dobrý z toho důvodu, že vlastně cokoliv, jakoukoliv technologii můžeš zapomenout, ale prsty, ty máš sebou vždycky.
0: Se líbí, jak všichni říkají, že se bojíme, že nás jako očipujou vlády a tak dále, a pojď si když nechat dobrovolně dát čip doma do nehtu. Já bych si to dal na prostředníček. Dobrý den, jak budete platit? Jak Mr. Bean? Ale dovedu si představit ten ceník, jo? Hele, gelové nehty 800, francouzská manikura 950, Visa Gold 1200. Šli byste do toho? Mě to přijde docela dobrý.
1: A je to vtipný.
0: To vtipný. S tím prostředníčkem tam bych si to dal. Co ty, Dave?
2: Asi taky ten prostředníček.
0: Eva Farna, neříkej, co má se stát. 652 tohle Hit Radio, hezký ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: matracezahubičku.cz.
3: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Zdravím všechny, co tvrdě makají a potřebují káru, co zvládne všechny fušky. Přesně ty mají v autocentru Šmucler v Plzni, Klatovech a Horšáku, v centru nových a ojetých užitkáčů. Na výběr máš víc než 15 modelů značek Renault, Citroën, Peugeot a Volkswagen. Dodávka od Šmuclera ti sedne na míru jak tvý monterky, to ti povídám. Takže až budeš schánět nový bůrák na práci, zajdi na šmucler.cz.
5: It's Hozier.
6: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
7: V Dobřanech se žije dobře.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Maximální povolené ceny pohonných hmot v Česku ode dneška znovu rostou. Litr nafty může stát nejvýše 48 korun a 36 haléřů, což je o 69 haléřů více než v pondělí. U benzínu se cenový strop zvyšuje o 37 haléřů na 46 korun a 85 haléřů. Vláda ceny reguluje kvůli prudkému zdražování paliv a opatření má platit do konce října. Vědci varují, že tání trvale zmrzlé půdy na Sibiři může uvolnit nebezpečné viry a bakterie. Některé mikroorganismy totiž dokážou v ledu přežívat desítky tisíc let. Vědcům se už podařilo oživit téměř 50 tisíc let staré viry, které byly stále schopné napadat živé buňky. Odborníci nevylučují, že by mohly ohrozit i člověka. Evropská unie se s Čínou dohodla na omezení dovozu hybridních automobilů. Ročně se jich nově bude smět do Evropy dovést maximálně 350 tisíc, tedy méně než polovina současného množství. Čtyřletá dohoda má chránit evropské automobilky před levnější čínskou konkurencí. První omezení by měla začít platit už začátkem prosince. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Karlovarský kraj spustil nový informační web Kam na západě. Lidem tak na jednom místě a přehledně nabídne seznam akcí, které se konají právě u nás v regionu. Vyhledávat je můžeme například podle zájmu, termínu a nebo místa konání. Portál akci zobrazí na mapě a přes jednoduchý proklik nás nasměruje i na vstupenky. A jaké dnes bude u nás na západě Čech počasí? Mělo by být hlavně jasno nebo polojasno, s teplotami mezi 11 a 15 stupni Celsia. Ráno se místy objeví mlhy anebo nízká oblačnost.
12: M&M Viva Bella, Mudr Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, Letce u Plzně.
13: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
14: A taky s Davidem.
15: Ahoj.
14: Dobré ráno.
16: Snídaně šampionů.
14: Startuje druhá třetina úterní snídaně. My jsme rádi, že jste u toho s námi. Co se stalo?
15: Ne, tak je tady dobrá atmoška. Dejme taky pozdrav, ne, ty jsi tady po měsíci. Jako...
14: No, dobré ráno. No, no moc toho jsi neřekl včerejčka. Hele, za ty praky. Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Tím startuje další hodina. Hezké ráno. Nitrády.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio Maroon 5, Cardi B, 6 minut po 7. Dobré ráno, šampioni. Jaká byla ta největší hloupost, která vás napadla? Nápad, který nejdřív vypadal jako fajn nápad, ale nedopadlo to úplně dobře. Proč se na to ptám? Máme tady borce z Ameriky. Toho vykázali z fotbalového stadionu, protože měl kočárek pro dvojčata.
1: Mm-hmm. A co je na tom?
0: To je v pohodě. Ale pak v té informaci ještě chybí to, že v něm neměl dvojčata, ale 18 piv. Jo? Což vlastně jako je super nápad, ale nechal se chytit. Jo. Takže děti, vychlazený 18 miminek tady máme. A já si vlastně myslím, že to byla taková příprava na otcovství, jo? Protože umět dát dítě správně do kočárku, dokud to jako neřešíš, tak je to alchymie, musím říct teda. Vy máte nějaký takovýhle hloupý nápady, něco stalo se vám?
2: Tak já od té doby, co jsem začal vysílat tady takhle ráno a vstávat v 5, tak jsem v hospodě nebyl, takže já už dlouho žádný takhle velký nápady neměl.
1: No, že se jako sejdeš s kámošem a vymyslíš nějakou úplnou kravinu a pak se ji snažíš províst. Přemýšlím, no, jako zapřemýšlím ještě do příštího vstupu, určitě mě něco napadne.
0: Ono, ale jako asi úplně nemusí být člověk opilej, jo, protože já jsem se vzpomněl, my jsme takhle s kamarádem, a to už je historie, a sundávali přední tlumiče na autě. Návody na YouTube ještě nebyly, jo, tak to prostě zvedneme a odšroubujeme to, co se může stát. No jenom, že ty, jak to šroubuješ nahoře, ten tlumič takhle, no tak samozřejmě tam je to péro, že jo, teďka to tak jako, tam jsou nějaký jako tlaky a tak dále, a teďka, když se došroubovala ta matka, tak to udělala. A já říkám, to tak to nás asi mohlo zabít. No a mohlo, že jo, protože jako je na to nějaký postup, jo. Takže to byl super nápad fakt, takže od té doby už ne, tohle ne.
1: Tak máte vy něco takového? Číslo k nám 777-937-777. Nějaká blbost, kterou jste chtěli, ale uskutečnit.
0: Budeme rádi i za hlasovky. A myslíme si, že vás taky pobaví tenhle song. Tohle, já jsem strašně rád, že se to vrátilo zpátky do rádií, absolutní reinkarnace. Kato a John, Turn the Lights Off, 7 hodin, 8 minut. No a číslo připomeneme ještě jednou, 777-937-777. Tak hezké ráno.

0: Radio One Lásky, tohle je Pink Hit Radio, přesně 7:45, dobré ráno. Nejblbější nápady, které dopadly přesně tak, jak museli. My jsme tady měli nějaké své, ale nechali jsme to na vás, abyste se nám přiznali, co vás kdy napadlo a nedopadlo to úplně dobře. Tak pojďme třeba na hlasovku od Adama.
1: Zdravím, Hit Radio. Mezi blbejma nápadama nejvíc asi vynikal ten, kdy jsem se nechal na kapotě auta po dvorku u naší zkušebny od našeho kytaristy odvíst k bráně, kterou jsem měl otevřít. Basák mu v autě říkal, doufám, že to oroštuješ. Oroštoval, pak zabrzdil na místě. Zlomená ruka, zlomená noha a sanitou do špitálu. Takže tak. Tady Kanárci, Adam, čau.
0: To je dobrý nápad, že jsi chceš takhle jako dobrovolně pořbít člena kapely, co? Ještě doví, jestli třeba náhodou zrovna někam nejeli. Pak máme tady hlasovku taky třeba od Stanleyho.
2: Zdravím, zdravím, dobré ranko. No my jsme měli asi před 20 lety s kámošem takovej super nápad, že jsme hodili petardy zapálený do záchodu, kámoš si na to ještě sedl, no a najednou rána, že jsme vytopili 3 byty, takže super, když jsme potom, nebo my ne, naši rodiči to potom platili.
0: Zvyknul sis, že když něco posperuješ, tak to táta zaplatí, jo.
3: A mně se líbí, že už takhle je to blbej nápad, ale ještě, že si na to sednou, co to je?
0: Jako, no blbej, jako v tu chvíli já si to dovedu představit, jak to vzniklo, jo. Jako, dovedu se představit, že bych to udělal i já, teda popravdě. A možná i teďka skoro ve 40. No to je jedno. Pojďme na hlasovku od Vaška.
4: Ahoj rádio a kamarádi z rádia. Když si před lety jsme na čundru ukradli někde na hřbitově konev a přišli jsme s tím do hospody, aby nám do toho natočil 20 piv. No, povedlo se, ale mělo to divnou chuť. Ahoj vaše.
3: Nějaká random konev z ulice.
0: Tak máme tady hlasovku i od Tomáše.
5: Mě zajímalo, jestli to pili i s tím kropítkem, víš? Nebo jestli si tu, nedávali nás to, takovou tu násadu na tu konev.
0: To spíš ta celá akce bylo kropítka. Tak pojďme taky na hlasovku od Tomáše.
6: To jsme takhle seděli jednou dva elektrikáři v hospodě. No a co nás nenapadlo? Budeme zkusit zhasnout osvětlení ve městě. No tak jsme šli, no a vzali jsme u sloupu takovej senzor, který ovládá osvětlení v celém městě. No a já jsem ho utrhl a najednou tma. A po pár dnech v novinách města bylo napsáno. V noci z 23. na 24. neznámý vandal zničil čidlo veřejného osvětlení, čímž způsobil to, že se část města ponořila do tmy. Škoda byla vyčíslena na 10 000 korun. No a co člověk nechtěl, po pár dnech zase v hospodě, tak jsme se tam o tom bavili, no a vedle u stolu seděl někdo z vedení města a po pár dnech mi přišlo předvolání osvětlení.
0: Geniální.
3: Pecka elektrikář, musím říct.
0: Děkuji za všechny vaše zprávy a hlasovky a co dělat v úterý, tak pár tipů jste dostali. Pojďme na hity. Michal Šulte a Rehab. Tohle je Hit Radio, 3 minuty po 7:45. Hezké ráno.

0: Michal Šul, tady Heb, 7 hodin 20 minut. Dobré ráno z Hitrádia. Už v téhle hodině budete moct vyhrát voucher na 5000 korun do čokoládovny Janek. O tom bude rychlá pětka, tak nechoďte daleko od rádia. No a na co se těšit z muziky? Divoký kočky, Lynn Rimes, Can't Fight the Moonlight, taky aktuální doprava. Hezký ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 7. listopadu v Lokspeed.cz aréně v Plzni. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Už se těším!
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
6: Tak abyste ho nepromeškali.
5: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
6: Garanci kvality i výhodného financování.
5: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Milí klatováci, tak už jdeme do finále. Nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská se otevře 3. prosince. Nákupy vánočních dárků, voňavých dobrot či hravé odpoledne v dětském světě prožijete v novém obchodním centru. Od 3. prosince. Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
11: Under Armour makes you better.
12: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš, pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj v Under Armour Brand House Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
14: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
15: Máte rádi atmosféru plzeňských trhů? Pak si nenechte ujít ty havelské na náměstí Republiky v Plzni. 9. až 15. října budou opět k mání oblíbené řemeslné výrobky, tradiční české pochoutky a nebude chybět ani každodenní kulturní doprovodný program. Poznejte originální rukodělné výrobky, ochutnejte tradiční české dobroty a užijte si spousty skvělé zábavy na havelských trzích. Těšíme se na vás od 9. do 15. října na náměstí Republiky v Plzni.
16: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
17: Ty v Bauhausu nevedeme.
16: A Auschus našel byste?
17: To vás zklamu, bohužel.
16: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
17: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
18: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se to má podařit.
0: Bauhaus.
19: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pokud teď jedete na hlavním tahu do Mažlice Plzeň, pak si dávejte pozor za Zbůchem, kde je odstavené auto s defektem. S opatrností tam projedete. No a pozor taky v Chebu, kde je omezení ve vodní ulici. Je tam zavřený odbočovací pruh.
20: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio FM+.

0: ráno z Hitrádia, 8:02. Je tady David a má pro vás ranní update.
1: Ranní update.
2: V americké Nebrasce už téměř 40 let prodává české speciality potomek našich emigrantů. Ve svém rodinném uzenářství nabízí jitrnice, jelita, buřty nebo bramborové knedlíky, kterým s nadsázkou říká žaludeční bomby. S příchodem podzimu výrazně přibývá nehod se zvěří. Jen na jižní Moravě jich policisté letos evidují přes 3 500. Řidičům radí při spatření srny zpomalit a stlumit dálková světla, která mohou zvíře oslnit. Pokud už je srážka nevyhnutelná, je bezpečnější prudce brzdit, než strhávat volant.
0: A zavřít oči.
2: Dánští učitelé by nově mohli používat fyzickou sílu proti neukázněným žákům. Pokud dítě opakovaně narušuje výuku, mohli by ho například zadržet nebo odnést do jiné místnosti. Facky a další tělesné tresty ale zůstanou zakázané.
0: No tak jako to přijde, že jsme si vyzkoušeli ten liberární přístup. A teďka se vracíme zpátky ke kořenům. Hele, já bych se toho nebál. Igor Hnízdo měl ve

0: čokoládovny Janek. Najdete tam poctivou českou čokošku, halloweenský dobroty, ale taky třeba už i čokoládový Mikuláše nebo čertovský adventní kalendář, který vznikl ve spolupráci s Lucií Výbornou.
1: Pokud máte zájem, tak pište chci soutěžit na 777 937 777 a my jedno z vás vybereme, tak tvoj, tvoj.
0: Dáme čokošku a teď taky jedno kavčo espresso. Sabrina Carpenter, Hit Radio, hezké ráno.

0: Hit Radio v 7.36.
1: Rychlá pětka.
0: A tohle je soutěž. Celý tento týden máte možnost vyhrát poukaz na 5000 korun do čokoládovny Janek.
2: Tam najdete poctivou českou čokošku a tím, že se na konci měsíce blíží už Halloween, tak tam najdete i halloweenský dobroty, už i čokoládový Mikuláše nebo čertovský adventní kalendář, který vznikl ve spolupráci s Lucí Výbornou.
0: A kdo si o tuhle parádu dnes zasoutěží, je Josef z Litvínova. Pepo, hezké ráno.
3: Hezké ráno, zdravím, dobrý den.
0: Dobrý den, dobré ráno. Co ty a čokoláda? Milovník čokolády, jakou máš nejradši?
3: Já mám nejradši Milku, ale spíš milovník je můj syn, 9letý.
0: Takže soutěžíš pro syna?
3: No, spíš pro syna.
0: A máš ho tam sebou, nebo to bude solo jízda?
3: Jo, sedí za mnou, já jsem teď musel zastavit v autě, protože jedeme do školy.
0: A jak se jmenuje synek?
3: Synek je Richard.
2: Ahoj, Ríšo.
0: Ahoj, Ríšo, dobré ráno.
3: Ahoj.
0: Ahoj. No tak jo, tak chlapi, jdeme na to.
1: Dobře. Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Vyjmenujte 3 druhy nebo příchutě čokolády.
3: Hořká, pomerančová, mléčná.
0: Mm-hmm. Třeba.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Chlapi, budete vědět, jak se jmenuje hlavní město Francie?
3: Paříž.
0: Je to tak.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaká postava chodí s čerty a anděli 5. prosince?
3: Mikuláš.
0: Mm-hmm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaké zvíře je symbolem moudrosti a houka?
3: Sova.
2: Ano. A poslední 5. otázka. Jaká česká čokoládovna věnuje poukaz do téhle soutěže?
3: No, to jsem zapomněl. Janek.
2: Ty jsi Janek.
0: Pepo, ty jsi výborný.
2: Ale dobrý, máme to.
0: Máte to. A Ríšo, vy jste to s taťkou vyhráli, máš radost?
4: Jo.
0: No. Tak to máme radost. Chlapi, voucher 5000 korun do čokoládovny Janek, je to vaše. Moc si toužíte, pěkně si pomlsejte. Mějte se hezky, ahoj.
3: Děkujeme moc krát, děkujeme. Ahoj.
0: Další voucher opět zítra okolo 7:30 tady na Hitrádiu.
1: Rychlá pětka. Bez snídaní šampionů na Hitrádiu.
5: Mlsání pro maminku, čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy, čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny, čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
1: Hit Radio FM+. We will find-

0: David Guetta tedy svým Stones and I, Gone Gone Gone, tohle je Hit Radio 7.42. Já když se vrátím ještě k rannímu updateu, ty jsi říkal, že na Jižní Moravě nebo kde to bylo?
1: 3,5 tisíce případů nehod se zvěří.
0: Ty je bláho, no tak je říjen, že jo, tak jeleni jsou teďka docela prdlí. A tak když to vynásobíme 14 kraji, tak kolik tak to je?
1: V Praze asi nebude tolik nehod.
0: Se zvěří. Tady není tolik zvěří, jo?
2: To nevím.
0: Nicméně na silnicích opatrně, já si myslím, že i takhle po ránu je dost možný, že by vám mohlo nějaký zvířátko skočit před čumák, tak ať v klidu dojedete. No a kde to stojí, kde se co děje, tak to řekne David Račák, bude aktuální doprava za malou chvíli. Hezké ráno, taky One Republic.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
4: Já nový plot mám.
5: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Porsche Plzeň.
7: Dobrý den.
6: Je Škodovka vaše srdcovka?
7: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
6: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
7: Přijďte, vyberte si a odejte v nové spolehlivé Škodovce.
6: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
8: Porsche Plzeň.
7: Porsche-Plzeň.cz.
9: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com.
10: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
11: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
12: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 tisíce korun. UniCredit Bank.
13: Haló, haló, vyslyšte mimořádné hlášení místního rozhlasu. Soukup opět otvírá sklady. Žhavé slevy až 90% na vybrané obklady, dlažby a sanitu. Jedině v keramice Soukup. Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00. Opakuji, keramika Soukup, Plzeň Křimice. Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00. Konec hlášení.
14: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
15: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
14: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
16: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losina. Postele Losina.
17: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
18: M plus H.
2: Pánové, přiznejme si to. V každém z nás je pořád kus malýho kluka, který si rád udělá radost. A kluci z M plus H v tom jedou s náma už 30 let. Do vašeho auta namontujou špičkový autorádia. Profesionálně ho nazvučí a kabinu dokonale odhluční. Instalujou parkovací i záznamový kamery, protože jistota je jistota. Dopřejte si radost z jízdy a objednejte se ještě dnes.
8: Klikni hned na MHCZ.
18: MHCZ.
2: Už 30 let.
19: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se stala v Plzni na Borech, opatrně ve Folmavské ulici, kde se srazilo osobní a nákladní auto. Chvilku si tam počkáte. No a pozor taky na Chebsku, kde se nehoda stala u Mnichova, na cestě směrem na Kladskou. Tak i tam opatrně.
20: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
21: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: 7.53. Tohle je Huntrix Golden na Hitrádiu, krásné ráno, šampioni. Máme tady speciální případ, kdy se zloděj pasoval do role zachránce psa, který ale zachránit vůbec nepotřeboval. To je příběh z Ostravy. Německýho ovčáka si tady v jedné ze zahrad vyhlédl 18-letý mladík, ukradl ho a vydal se s ním na cestu, a když ho zastavili strážníci a ptali se ho teda, kde toho psa vzal, protože asi to vypadalo celý nějak jako zvláštně, tak jim řekl, že mu přišlo, že se tam ten pes cítí sám, takže ho zachránil. Je to vlastně takovej Robin Hood z Ostravy. Akorát místo bohatým bere peníze, tak bere lidem psy.
1: A to mi přijde ale jako dobrá věc, já bych to klidně dělala taky. Já miluju psy, taky bych si ho takhle jako půjčila, šla s ním na procházku, takže můžeš říct, že vypadal smutně a půjčit si ho.
0: Já jsem si říkal, že to bude téma pro tebe, že ty by ses jako k němu přidala, že bys tam s ním taky chodila po těch Vítkovicích, jo. Já si říkám, jestli se spíš teda necítil sám ten zloděj. No, a já si jako takhle, já si ani nechci vlastně domyslet. Jak by ten chudák pes dopadnul nebýt všímavých lidí? Lilywood, The Prick, Prayer in Sea, tohle je Hit Radio v 7.55, hezké ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Pokémon Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. olympiaplzeň.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Co kdyby rodinné SUV konečně nebylo kompromisem? Seznamte se s JQ8. 7 míst pro ty, na kterých vám záleží. Pohon všech kol, 428 koní a síla hybridu, kterou ucítíte při každém sešlápnutí plynu. Komfort pro rodinu, radost pro řidiče. JQ8. Přijeďte ho zažít do Autokalný Klatovy.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: It's me, Rita Ora.
7: I'm Macklemore.
8: I'm Dua Lipa.
9: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Bytydobřany.cz.
10: V Dobřanech se žije dobře.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
13: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sněmovní rozpočtový výbor doporučil schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Vláda počítá se schodkem 386 miliard korun, což je o 76 miliard více než letos. Státní výdaje mají dosáhnout téměř 2,6 bilionu korun a deficit se pokryje hlavně dalším zadlužováním. Opozice vysoký schodek kritizuje a požaduje vrácení rozpočtu vládě k přepracování. Pokroky umělé inteligence vyvolávají mezi světovými matematiky obavy o budoucnost jejich profese. Společnost OpenAI tvrdí, že její nový model vyřešil přes 300 matematických problémů, se kterými si lidé dosud nevěděli rady. Některým z těchto úloh se přitom vědci věnovali desítky let. Výsledky ale musí odborníci ještě ověřit, protože část zveřejněných řešení už obsahovala chyby. Česko nedostalo pozvánku na jednání o budoucnosti NATO, které Spojené státy pořádají v Polsku. Američané přizvali pouze 6 evropských zemí, mezi pozvanými chybí také Británie nebo Francie. Český ministr obrany Jaromír Zuna ale tento týden zamíří na pracovní návštěvu USA. Ve Washingtonu bude jednat o budoucnosti aliance, obranných výdajích a spolupráci obou zemí. A teď už pojďme k nám do regionu.
14: Přeštice proměnili místo, kde kdysi byla nevyužívaná fontána. Jde o lokalitu v Rybově ulici, kde je nově vodní prvek a také moderní odpočinková dřevěná terasa. Vodní trysky a soustava mlžítek nabídnou nejen hru, ale také příjemné osvěžení teplých letních měsících. Kompletně hotovo bude do konce října. A teď se jdeme podívat na počasí. Na úterý nám předpověď pro západní Čechy slibuje většinou jasno nebo polojasno. Ráno se budou lokálně vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, která se vrátí zase k večeru. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů.
15: M&M Viva Bella, MUDr. Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, Letce u Plzně.
16: Dobré ráno, šampione.
17: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
18: Jsme tady pro tebe.
17: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Dobré ránečko.
19: Krásný úterní ráno.
13: Jasmin, ty se směješ.
19: A co bych se nesmála?
13: No velká změna, tebe bolela hlava.
19: No to mě bolí furt.
13: Fakt? Ale směješ se.
19: No jasně.
13: Takže dobrý, takže všechno dobrý. David se směje, doufám, že i vy máte fajn náladu takhle po ránu. 8 hodin, 2 minuty, Hit Radio s vámi a taky další muzika, Činasky.
20: Hit Radio

0: Činasky, víno, 8 hodin, 5 minut, Hit Radio, dobré ráno.
1: Když řeknu jméno Tobey Maguire, tak kdo se vám vybaví?
2: Mě nikdo, já ho neznám.
1: Tak určitě ho znáš, i vy, kdo tvrdíte, že ho neznáte, tak je to Spider-Man, který byl ještě před Tomem Hollandem. Takový ten, který ho známe všichni nejvíc.
0: Je to ten, jak tam proběhla ta líbačka vzoru nohama?
1: No to v každém Spider-Manovi, ale ano, takže no. Tady je specialista na Spideyho. Nicméně právě tenhle ten Tobey, tak ten teďka oddal svoji minulou manželku, se kterou má dvě děti, mají spolu krásný vztah a ona si teďka brala novýho muže a on jí normálně oddal. A mně to přijde tak hezký.
2: To je hezký gesto.
0: Je to pěkný. Vlastně tak jako, hele, co bylo, tak už to je to minulost, tak proč by to neudělal?
1: No, tak normálně lidi mažou, nevím, fotky z Instagramu, veškerou komunikaci společnou.
0: Mažu tě, bejku.
1: No.
2: Hadaj se o děti.
1: Přesně, a tenhle jí odda. Tak by mě zajímalo, jestli tady mezi váma, našima posluchačema a podobně, existuje někdo, kdo má taky takhle krásný vztah se svýma ex?
0: No tak nám dejte vědět, no my to tady asi nevyřešíme, ale čekáme na vaše zprávy. Hlasovky ideálně přes WhatsApp na 777 937 777.
1: Koho máte prostě tak rádi z těch svých ex, že byste mu klidně šli i na tu svatbu?
0: Tak se těšíme, jsme zvědaví na vaše zprávy. Nia, Samsei, 8 hodin, 7 minut, dobré ráno.

0: Tohle je Hit Radio, John Newman, 2 minuty před 8:45.
1: Bavili jsme se tady společně o tom, že Tobey Maguire, Spider-Man z doby před Tomem Hollandem, takový ten úplně první, oddal svoji ex-manželku, se kterou dlouho žil, fakt jako věky, mají spolu 2 děti a jsou doteďka nejlepší přátelé. A my jsme se vás ptali, jestli byste šli nějakýmu svýmu ex na svatbu, jestli máte dobrý vztahy.
0: No, těch zpráv a hlasovek od vás přišlo spousta. Napsal třeba Kamil, tak bývalku bych oddal klidně, když by mi pak bylo líto toho ženicha. Přeju hezký den. Pojďme na ty milé hlasovky, tak tu poslala třeba Jarka.
2: Ahojky, tady Jarka, vaše posluchačka věrná. Tak já se svým rozvedeným manželem mám tak skvělé vztahy, že spolu i nadále žijeme.
0: Myslím si, že spolu i nadále spíme.
1: Já taky.
0: Pojďme taky na hlasovku od Simči.
3: Ahoj, já jsem přesně ten typ, že palím mosty, ale mám kamarádku, která odsvědčila svatbu svému ex-manželi, hlídá mu dítě, vypomáhá mu v práci a mají spolu moc hezký vztah, takže vlastně, až je to takový jako nepochopitelný, ale prostě i tací existujou.
4: Wow.
0: Zajímavý příběh. Máme tady taky takovou slušnou svatební zápletku od Petra.
5: Když se bavíte o těch bývalkách, já jako svatební DJ před x lety hrál jednomu páru svatbu a o 2 roky později se mi ozval ženich z tyhle svatby a říká, hele, ty jsi nám před 2 lety hrál svatbu, nechtěl bys mi zahrát ještě jednu? No a já myslel původně, že to je jako obnovení manželského slibu, jenomže ne, on si nakonec bral ještě jinou, s tou původní se rozved, ale co je na tom nejlepší, tak ta původní byla na té jeho druhé svatbě a bylo to naprosto skvělý, dělali jsme si tam z toho srandu, ona s tím byla naprosto v pohodě, ale tohle jsem nikdy nezažil ještě.
0: Petře, všechno je jednou poprvé. Máme tady taky další názor od Tomáše, našeho Tomáše. Ahoj, tady Tomáš.
6: Ahoj, tady Tomáš. To já bych nešel žádný z bejvalek na svatbu je oddat. To teda v žádným případě. S každou, co jsme se rozešli nebo rozvedli, tak to byla vždycky Itálie, peklo, nádobí lítalo, všechno možný, jako věci z okna, no prostě masakr. Takže já jsem nikdy neměl, když to tak řeknu, normální partnerky a normální rozchod. Tak zatím, čau.
1: Hele Tome, když se ta historie takhle opakuje, není ten problém možná někde jinde? Prostě,
0: jestli není problém na druhé straně přijímače. Tome, ne, že na nás teďka zanebřeš za to, že jsme si s tebe udělali srandu, i když to možná nebyla, nevím, no. Díky za vaše zprávy a hlasovky, každý to má různě. Mějte to tak, jak vám to vyhovuje. Alex Warren, Ordinary, Hit Radio, 8:45.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
2: Ty v Bauhausu nevedeme.
1: A Auschus našel byste?
2: To vás zklamu, bohužel.
1: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
2: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
0: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se to
3: má podařit. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
5: www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Haló, haló! Vyslyšte mimořádné hlášení místního rozhlasu.

0: Od 8:30 do 13:00. Opakuji, Keramika Soukup Plzeň Křimice. Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00. Konec hlášení.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
3: Tak teď je ten správný čas.
2: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
3: Nejvyšší výkupní ceny.
2: Peníze i hned na ruku.
3: Vše vyřídíme za vás.
2: Přebereme záruky.
3: Nabízíme i možnost protiúčtu.
2: Přijeďte.
3: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
2: Tým Autocentra Davokár.
4: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
5: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
4: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
8: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
9: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
10: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
9: No nekecej.
10: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
11: V Klatovech pouze v autocentru Šmucler. Domažlické předměstí 610. www.šmucler.cz.
12: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Dál opatrně v Plzni na Borech. Nehoda vás krátce zdrží ve Folmavské ulici, kde se srazilo osobní a nákladní auto. Blokují jeden jízdní pruh. No a opatrně taky na Chebsku, kde je nehoda na výjezdu z Mnichova směr Lázně Kinžvart. Tam osobák srazil srnku.
13: Bezpečně do cíle. S Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb. V Plzni na Nepomucké.
14: Hit Radio FM Plus.

0: Tohle je nejnovější Miley Cyrus a tohle je úterní hit rádio přesně o 8:30. A to je čas na Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: I krásný a fungující vztah může v některých lidech vyvolávat strach a nejistotu. Podle psychoterapeutů zatím mohou stát traumatické zážitky z dětství. V dospělosti se pak projevují žárlivostí, nedůvěrou nebo přehnaným lpěním na partnerovi. Česká televize už nejspíš vybrala nové moderátory Stardance. Marek Eben a Tereza Kostková se po 20 letech s pořadem rozloučí na konci letošní řady. Podle médií by je mohli nahradit Leoš Mareš a herečka Marta Denzingerová. Televize potvrdila, že jednání skončila, konkrétní jména ale zatím tají. Samoobslužné pokladny mění způsob, jakým nás obchody lákají k neplánovaným nákupům. Žvíkačky, čokolády nebo sladké tyčinky už totiž zákazníci tolik nenakupují při čekání ve frontě. Obchodníci proto hledají nová místa, kam drobné pochutiny umístit, aby je lidé nepřehlédli.
0: Tak asi se samoobslužkama má každý z nás zkušenost. Asi pamatuju svoji poprvé, když jsem to chtěl zkusit. Obrovský košík, plný jídla, plný nákupu. A teďka to musíš naskenovat, dá to tam, to se nevešlo, pak to dá zase zpátky. Já kdybych šel doma k té paní, co to tam pípá na tý pokl-

0: Tohle je Hit Radio, Adam Ďurica, 8.38. Holky, dneska má váš hrudník oficiálně volno. Je totiž Mezinárodní den bez podprsenky.
1: Ale...
0: No bra day. A my chlapi se rádi přidáme, protože asi můžu říct, že tenhle svátek vlastně slavíme od narození. Máme s tím nějaké zkušenosti už od té doby, co se narodíme. Ne, teďka vážně, není to jenom o tom, že si holky můžou trochu dopřát trochu pohodlí, ale ten den připomíná prevenci rakoviny prsu, takže ženy, ano, nezapomínejte na pravidelnou kontrolu.
1: Mm-hmm, samovyšetření je důležitý, jinak já musím říct, že tenhle den slavím celkem běžně. A mě to vlastně naučil přítel, jo, protože on vždycky říkal, hele, teď prostě na svět si taky přišla takhle jako bez Jasně. toho. A je to přece pohodlnější. Jako neřeknu, když má někdo třeba prsa Dčka, tak prostě je příjemnější nosit tu podprsenku, jo, a mít nějakou oporu, ale jinak holky, nechte to volný.
0: Nesouhlasím. No. Nemůžu nesouhlasit, jako za nás chlapi si můžu mluvit, ale třeba Jasmin teďka sedí v bundě, no, takže tak. Jako nevím. Mě by ale zajímalo něco jiného, protože my všichni máme nějaký kus oblečení, který nás celý den štve a tlačí a škrtí. A stejně se ho pořád oblíkáme, tak by mě zajímalo, Jasmin, jestli je to, co se říká, jestli je sundání podprsenky po celém dni opravdu taková úleva, když ji teda máš, jak se říká, nebo jestli je to jenom jako mýtus.
1: Když už ji mám, tak ano, já opravdu přijdu domů a vypouštím, jo, ne, fakt je to strašně nepohodlný, jo, a když už nějakou mám, tak nějakou bez kostic a nějakou nejlíp bezramínkovou, mm-hmm. Já to nesnáším, jak mě něco na tom těle škrtí, ne.
0: Hele, když tady teďka jsme rozjeli takový trochu bravíčko,
1: no.
0: Jo, tak já mám další otázku, yeah. Co je větší utrpení, je to nepohodlná podprda, vysoký podpatky, anebo úzký džíny, co je takový jako nejméně příjemný?
1: No ta podprda. Nebo podpatky, podprda.
0: A nebo džíny. Díky za nic.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
3: Šéfe, došel matroš.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dílera.
6: Máš u sebe korunu?
7: Na co?
6: Na novou vanu ze Senesy.
7: Odkud?
6: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
8: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
9: Trenírkarna.cz.
10: Hlášení pro lovce slev.
9: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Pokémon Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. olympiaplzeň.cz.
13: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
14: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
15: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
16: Slyším, Tatart nákupy?
15: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
16: To je mazec.
15: Tatart, opravdový elektrospecialista.
17: Izolvest.
18: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
17: Izolvest.
19: My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
17: Izolvest.
18: S moderní foukanou izolací a využitím dotačních programů vám ušetříme tisíce korun ročně.
17: Izolvest.
19: Tak zavolejte ještě dnes.
18: izol@west.cz.
7: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
20: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
21: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
22: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
23: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
24: Pořád jste tady.
25: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Coldplay. Feels like I'm falling in love. 8:49, dobré ráno, šampioni, ladíte Hit Radio.
1: Představte si situaci, kdy se vám chce na záchod. To už jsme zažili asi všichni. A když se vám chce tak moc, že už neřešíte vůbec nic, ale jakože vůbec, jo? Ani dopravní předpisy, ani parkování a ani výlohu.
0: Nejhorší je, jestli můžu mluvit za nás řidiče, takový ten urgent, kdy opravdu potřebuješ a dostaneš se do té fáze, že pak už normálně fyzicky bolí vystoupit z toho auta, jo? To asi víte, o čem mluvím.
1: No tak jeden chlapík v Texasu takhle potřeboval na to, ale tu tak zoufale moc, že se svým autem projel přímo výlohou večerky, jo. Vyskočil z toho auta, okamžitě sprintoval na záchod a já si říkám, co chudák ta paní, co tam pracovala, jo, ta prodavačka. Prostě najednou ti narazí auto do výlohy, vyskočí s něj týpek a razí si to na záchod.
0: Když musíš, tak musíš. To v tom není případě prostě čas ptát se, kdo je kdo. Mě by pak zajímalo, jak vypadal ten protokol o nehodě. Jo, co tam napsali? Příčina nehody. Řidič nezvládl močový měchýř. Bylo toho na něj prostě už moč. Ach jo. Marlon Rudet, When the Beat Drops Out, taky ATC Around the World, to jsou dva songy do konce úterní snídaně. Hezké ráno.

0: Casey Around the World. Tohle je úterní snídaní šampionů a poslední song té dnešní snídaně. Jdeme se s vámi rozloučit, díky za dnešní ráno a budeme se na vás těšit.
1: Zase zítra v 6 a kdybyste nás dneska nestihli celý a chtěli byste, tak si nás můžete zpětně poslechnout v éteru, nebo teda v podcastech Snídaně šampionů.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
0: Zvládněte úterý a zítra v 6 se těšíme, tak hezký den.
1: Ahoj.
0: Čau, čau, čau.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2 minuty před 9. Bára Škrybová přeju všem krásné úterý. Opatrní, buďte v Plzni. Ve Zborovské ulici narazilo tady auto do sloupku, na místě je policie. Ve Folmavské ulici, taky v Plzni, tak tady je odstavené vozidlo, které tvoří překážku na silnici a překáží tam, tak pozor na to. A u Dobřán, směr na Štěnovice, tady silnice 180, tady je to uzavřený. A to z důvodu nehody 3 aut, na místě jsou složky IZS. Tak šťastnou cestu a kdyby náhodou něco, tak nám vaše dopravní info dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
2: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, s MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
6: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
7: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
8: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
13: Je 9 hodin, krátké zprávy a Hanka Poskočilová. Na Hit Radio sledujeme povolební vyjednávání a už víme, že Karlovy Vary povede koalice složená z ANO, Karlovaráků a ODS. Strany ještě jednají o rozdělení funkcí. Už teď je ale jasné, že primátorkou zůstane Andrea Pfeffer-Ferklová z vítězného ANO. V Táboře se rýsuje koalice Naše Česko ANO a šance pro Tábor. Hnutí Tábor 2020 současného starosty Štěpána Pavlíka zkouší vyjednat jinou koalici. V Prachaticích se domluvili na koalici Nezávislí Prachatice společně a ANO. Budou mít 11 z 21 zastupitelů. To v Sokolově se na koalici domluvili Sokolov na plný úvazek s Hnutím pro Sokolov a Společně pro Sokolov a Volba pro kraj. Vypadá to, že vítězné hnutí ANO skončí mimo vedení města. Přijde vám dopis od advokáta, že dlužíte tisíce za energie a přitom o žádném dluhu nevíte. Podobných případů u nás přibývá a Energetický regulační úřad varuje před unáhleným placením. Některé údajné dluhy jsou totiž staré i několik let a můžou být i dávno promlčené. Fotbalová Slavia chce konečně prolomit dlouhé čekání na výhru v Lize mistrů. Pražané dnes nastoupí v Baku proti azerbajdžánskému Sabahu, který patří papírově k nejslabším týmům soutěže. Slavia čeká na vítězství už 20 zápasů a tentokrát věří, že by to mohlo klapnout. Výkop je v 18 hodin a 45 minut.
14: M&M Viva Bella, Modr Michal Světák, péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, Letce u Plzně.
1: Dneska jsme se zbudili do ranního mrazíku, už i v nížinách jsme měřili něco kolem minus 2 stupňů, ale nebojte nic, přes den to bude vypadat celkem pěkně. Čeká nás polojasná obloha a teploty v maximech na 16 stupních Celsia, na horách něco kolem 13.
11: Hit Radio FM Plus.
1: Krásné dopoledne přeje Bára Škrybová. Jak už jsme si řekli, dneska mrzlo. Škrabali jste auta? Baví vás to? Mně ne. Máte na to nějaký tip? Pište.

Is House Love Tonight na Hit Radio FM+. Díky, že jste v úterý dopoledne s námi. Vzpomínáte, jak jsme včera spolu řešili, že v noci spadnou teploty už i na minus 2 a že už nás tedy pravděpodobně čeká i škrábání skel u aut? No a tak se to vyplnilo samozřejmě. Tentokrát naše předpověď vyšla naprosto přesně, tudíž mrazík přišel a škrábání s ním přišlo taky. A nejvíc randa je, že jsem vlastně včera tady byla já ta, kdo říkal do rádia, že se to stane a samozřejmě jsem pak ráno byla překvapená. Úplně jak silničáři, jo? Víme, že je zima, víme, že bude pravděpodobně sněžit, ale nevyjedeme. No, takže já jsem varovala, ale nečekala jsem to. Přišla jsem, koukala jsem na to jako poprvé a říkám, ach jo. Kdo jste to včera vzal vážně a hodil přes to sklo nějakou tu deku, jak se tomu říká, nevím, asi se tomu neříká deka, taková ta folie, přes kterou nemrzne, a nebo jste dal auto do garáže, tak jste to naprosto vyhrál, protože já jsem si připomněla dneska, jak mě to škrábání oken ale vůbec nebaví. A tak jsem si tak jako škrabala, koukala jsem na to, jak ubíhá ten čas, jak už skoro nestíhám a říkám si, no, tak to ne. Letos se fakt zeptám v rádiu, jestli má někdo nějaký zaručený fígl, jak si tuhle práci usnadnit. Takže pojďte, třeba jako fakt máte v kapse nějakou tu inovaci, která nikdy ještě nebyla zmíněna a my to tady na Hit Radio FM Plus prostě prošťouchnem. 720, 870, 237, jestli fakt něco máte, tak si pojďme uvědomit, že minimálně západ Čech bude teď přes zimu neuvěřitelně šťastný a hrozně se mu uleví, tak se nebojte psát nebo namlouvat. Sunrise Avenue, Fairytale.

0: Tohle je to a Eva Max se songem The Morrow na Hit Radio FM+. Dneska ráno jsme asi poprvé, to bylo, no jasně, poprvé jsme škrábali auta. A já jsem se vás ptala na to, jestli máte nějaký super fígl, aby jsme si to ráno, protože těch rán teď bude minimálně do března, do dubna ještě spoustu, možná i do května, tak abychom si to nějak ulehčili. A píšete mi na WhatsApp 720 870 237. Ahoj, nejlepší je určitě pořídit si na čelní sklo clonu, ale pokud se nechce, tak stačí stará osuška, úplně jednoduchý a funguje to. Ahoj Robert. Jasanda, díky moc. Filip, můj nejlepší fígl je manželka. Ona vstává o 10 minut dřív než já a auto už mám většinou připravený. Jenom nevím, jak dlouho mi to ještě bude procházet. Filipe, k tomu já se vůbec nevyjadřuju. To je masakr tohleto. Eva, já mám takový trik, že si večer zaparkuju auto čumákem k východu, když ráno zasvítí sluníčko, aspoň trochu mi to pomůže, ale dneska jsem odjížděla moc brzo a sluníčko nesvítí, takže mě to nechalo ve štychu a stejně jsem škrabala. Ahoj Eva, jo, to je taky dobrý nápad, to je pravda. Tomáš, nejlepší fígl je garáž, jenže v naší garáži je tolik věcí, že se tam auto nevejde už asi 8 let. Takže mám garáž a stejně škrábeme. Tomáši, ty bydlíš asi u nás. My to máme úplně stejně. My opravdu asi 7 let parkujeme auto před barákem, protože se nám prostě do garáže přes ten bordel nevejde. Takže jsem ráda, že to není jenom u nás. Green Day, American Idiot, Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si za chvilku a pak vám povím, co za překvápko pro vás máme o víkendu. Buďte s náma, mějte krásný den a díky moc za vaše zprávy.
1: Táto, co to je turbína?
2: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
1: No jasně.
2: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
1: A kdo je vyrábí?
2: Dusan Škoda Power. Tady u nás, v Plzni.
3: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
10: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
9: No nekecej.
11: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
12: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
13: Mami, co když půjdem po škole ještě do dinoparku? Od 4 je to za stovku.
14: I pro mě?
13: Pro každýho.
15: Se školním rokem zábava nekončí. Ve všední dny je teď po 4. hodině vstup do dinoparku Plzeň jen za stovku na osobu.
13: A do zoo taky.
15: Dinopark. Žijeme dinosaury.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Usnula?
18: Asi jo.
17: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
18: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
17: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
19: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber.
14: Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionů. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timbr už se na vás těší.
19: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
21: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
22: Moderní internet www.starnet.cz.
23: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
24: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
25: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
26: Jsme stavitelství Šmíd. Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
27: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
26: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.
28: Jsme tu vždy a pro všechny, ať jste sváteční řidič v klobouku nebo kravaťák, co tráví v autě celé dny. Autoservis Autohorský Plzeň. Autohorský.cz.
29: Hit Radio.
30: Zlepši si náladu.
29: Zlepši si náladu.

Na Hit Rádiu FM Plus v úterý dopoledne Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si. Na co vzpomínáte vy? No, na něco určitě hezkýho, pak jsou samozřejmě ty méně hezké věci, ale určitě jsou i věci, které máte uložený někde úplně vzadu, v mozku, někde v hlavě nebo v srdci a dlouho jste o nich nevěděli. A tyhle vzpomínky se dají vyvolat často, buď třeba vůní, a nebo muzikou, kterou jste třeba v té době poslouchali. A na to je expert náš Retro Víkend, který bude už tento víkend. To znamená 17. a 18. října. Ale pozor, bude ještě i 16., protože začne ve 3 hodiny odpoledne a odpálí to kluci z Divokého západu. O víkendu potom si to bude pod palec naše Hit Radio 90. Moderovat bude i poprvé náš Retro Víkend Boží Lucie, což je Lucie Petráková a je to vlastně autorka úspěšného podcastu Chumelenice, která je právě nově členkou 90kové party. Opravdu je to úplně nová, ale je úplně skvělá. Takže se nebojte Hit Radio FM Plus naladit. Navíc v sobotu a v neděli bude i soutěž o lístky na Boyzone Ronana Keatinga v O2 aréně. Ten koncert bude až 2027, ale lístky už máme teď. Tak si nezapomeňte Retro Víkend naladit, užijte si obrovskou dávku skvělý retro muziky. Já ten Retro Víkend miluju a fakt mě mrzí, že ho nemůžu moderovat, protože to je jako za odměnu. Fakt je to úžasný, tak vy se ho aspoň nalete, já si ho naladím taky a teď vám dám jednu ochutnávku. Co by mohlo být víc retro než tady Vanessa Amorosi, Absolutely Everybody. A takovýhle flaků tam bude spoustu.

0: teda, nevím, jak to máte vy, ale já jsem tohle hrozně dlouho neslyšela. Imagine Dragons Next to Me. A pokaždý, když to máme, když se to objeví u nás v playlistu, já jsem úplně šťastná a vychutnám si to. Tohle je fakt jako lahůdka. Skvělý, já jsem ráda, že jsme si to mohli vychutnat spolu a spolu se budeme vychutnávat samozřejmě nadále i další skvělou muziku. A můžeme i tančit. Tahle Waka Waka k tomu vyloženě vybízí, tak mějte krásný úterní dopoledne a díky, že jste přitom s Hit Rádiem FM+. Po desátý se zase slyšíme. Bára Škrybová zdraví.
1: Noví klienti, poslouchejte. 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Šéfe, došel matroš.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Pokémon Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. olympiaplzeň.cz.
5: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
6: Haló, haló, vyslyšte mimořádné hlášení místního rozhlasu. Soukup opět otvírá sklady. Žhavé slevy až 90% na vybrané obklady, dlažby a sanitu. Jedině v keramice Soukup.
7: Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00.
6: Opakuji, keramika Soukup, Plzeň Křimice.
7: Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00.
6: Konec hlášení.
8: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
9: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
10: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losina. Postele Losina.
11: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
12: Já dělám sestru v nemocnici. Spěch, stres a pacientů tolik, že si je ani nestihnu zapamatovat.
13: Já jsem v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně. 2 směny, žádné přesčasy. A hlavně mám čas na lidi. Poznám je a oni poznají mě.
12: Tak to zní jako sen.
13: Ne, to je realita. Přidej se k nám. Staň se sestřičkou s velkým srdcem. Městský ústav sociálních služeb Plzeň. mss.plzeň.eu.
14: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
15: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
16: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
19: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Profi voda, s tou se nemusíte
20: bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
21: Jsme tu vždy a pro všechny, ať jste sváteční řidič v klobouku nebo kravaťák, co tráví v autě celé dny. Autoservis Autohorský Plzeň. Autohorský.cz.
22: Hit Radio FM Plus.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Damiano David, Next Summer, chviličku před 10. hodinou na Hit Radio FM Plus, jdem se podívat na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, opatrně v Plzni, na sadech 35. je tady hlášená nehoda osobního auta, narazilo do sloupu, na místě je policie. Na Domažlicku před Bělou nad Radbuzou máme hlášení o nehodě osobního auta s vlakem. Nehoda se vyšetřuje, na místě jsou složky IZS. Tak šťastnou cestu a vaše případné dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
9: V Dobřanech se žije dobře.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
12: 10 hodin, krátké zprávy a Hanka Poskočilová. Bacha, ať nenaletíte podvodníkům. Zpěvák Marek Ztracený varuje fanoušky. Vyprodané koncerty v Železné Rudě na Šumavě využívají podvodníci, kteří za falešné lístky chtějí až 7 tisíc korun. Zpěvák přidal celkem 10 koncertů, další už ale nebudou. Někteří fanoušci už přišli o peníze i vstupenky. Jedinou cestou je kupovat lístky z ověřených zdrojů. U Českých Budějovic najel večer vlak do nastraženého kamení na kolejích. Naštěstí teda souprava nevykolejila a nikdo nebyl zraněn. Provoz na trati byl skoro 4 hodiny zastaven. Policisty teď zajímá čas hlavně kolem 18. hodiny, takže pokud jste si něčeho mezi Českými Budějovicemi a Novou Vsí všimli, volejte 158. Vedení Karlových Varů se nemění. Město dál povede koalice ANO, Karlovaráků a ODS. Primátorkou bude už po třetí Andrea Pfeffer-Ferklová z ANO. Ve funkcích zůstávají dosavadní náměstci a přibýt by měl ještě čtvrtý. Koaliční smlouva by mohla být podepsána příští týden. To v Písku vzniká koalice stran a uskupení ANO, naše Česko, Hlas Písku a Starostové a nezávislí. Jejich zástupci podepsali memorandum o spolupráci. Řekl to starosta a lídr vítězné strany ANO, Michal Čapek. Doktor přijede až k vám na náves. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch plánuje od roku 2029 zavést pojízdné ordinace, které by pomáhali v místech, kde lékaři chybějí. Praktici ale protestují. Obávají se, že lékař, který pacienta nezná, ho pouze jednorázově vyšetří, aniž by zajistil další potřebnou péči.
13: M&M Viva Bella, Mudr Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, Letce u Plzně.
0: Tak zatímco jsme si ráno užili první mrazík už i v nížinách, tak během dne se ale celkem oteplí. V maximech budeme na 17 stupních Celsia, na horách kolem 13 stupňů. Obloha bude spíše polojasná, ale s večerem se trochu zatáhne a čekáme i přehánky.
10: Hit Radio FM Plus.
0: Bára Škrybová přeje všem krásné, úspěšné a pohodové úterní dopoledne. Linkini, Alan Walker anebo Pitbull na zahájení 10. hodiny. Hezký den.

Jo, náře, Linkin Park, The Emptiness Machine, 10 hodin a 14 minut, k tomu jste s Hit Rádiem FM+. Fotbaloví fanoušci, halo, halo, mám tu nějaké Viktoriány. Já doufám, že máte v diáři zaškrtnuto s velkým vykřičníkem datum 22. října. Je to příští čtvrtek a znamená to jediné. Do Plzně se vrací velký evropský fotbal. Viktorka totiž v domácí Dusan aréně přivítá úřadujícího bulharského mistra Levski Sofia. Hraje se od 9 večer a ve hře budou další důležité body do ligové fáze Evropské ligy. A my vás jako Hit Radio FM Plus můžeme na tenhle zápas poslat úplně zadarmo. A navíc ještě k tomu přihodíme viktoriánskou šálu, aby bylo jasně vidět, proč jste přišli a na kterou stranu patříte, aby se to náhodou nezaměnilo. Hraje se celý tenhle týden až do pátku u divokého západu. Tedy v naší odpolední show. Každý den jeden z vás dostane 2 lupeny a 2 šály. No a nebo vstupenky seženete i na webu plzeňskavstupenka.cz a nebo přes Viktoria Key a veškeré podrobnosti najdete na fcviktoria.cz. A jdeme zpátky k muzice. Tohle jsou Rimon a Supergirl. To je moc hezký. Užívejte si úterní dopoledne a díky moc, že jste přitom s Hit Rádiem FM+.

0: dneska šel von ráno, tak zjistil, že je opravdu velká zima. My už jsme tady dneska probrali, že jsme vlastně poprvé v tento podzim škrábali skla na autech, protože už mrzlo všude i v nížinách. Měli jsme něco kolem minus dvou v noci, ale hory, ty se toho teda nebáli. Kvilda hlásí minus 10 stupňů Celsia. Takhle obrovským tam mrzlo. A nebo vám samozřejmě, kdo v těch oblastech bydlíte. A vás bych se právě ráda zeptala, máte z dneška nějaké fotky? Nebo z víkendu, protože i sněžilo, jo? Třeba jako jinovatka, mráz, sníh. Všechno mi to naposílejte, kdyby se vám chtělo. K nám na WhatsApp 720 870 237. Můžeme tyhle parádní fotky dát k nám na sociální sítě. A samozřejmě vás uvedeme i jako autory. O to se nebojte. Díky moc předem. Z muziky na Hitrádiu FM+. Za chvíli Welshly Arms a Sanctuary. A taky Rehab i Nesaš. Krásné úterní dopoledne vám přeje Bára Škrybová. Jste z Hitrádiem FM+.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na Securit.cz.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
4: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz

0: Sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 7. listopadu v LOXP.cz aréně v Plzni. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Už se těším!
3: Rychlý internet s chytrou televizí Skylink a fakt silnou Wi-Fi za 439 korun měsíčně od United Networks. Sledujte prémiové sportovní kanály, filmy a seriály z videotéky Apple TV a Kanál Plus. Internet nyní na prvních 6 měsíců zdarma. www.u-n.cz.
4: Haló, haló, vyslyšte mimořádné hlášení místního rozhlasu.

0: od 8:30 do 13:00. Opakuji, Keramika Soukup Plzeň Křimice. Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00. Konec hlášení.
1: Přesnost, respekt, soustředění, informace. Chcete získat zbrojní oprávnění v Plzni? Vyzkoušet si střelbu pod dohledem profesionálů? Nebo posunout své střelecké dovednosti na vyšší úroveň? Střelby, odborná školení, teambuildingové akce, předzkouškové kurzy a zkoušky. Vše na jednom místě. Rezervujte si svůj termín ještě dnes na střelnicekarlov.cz. To je Střelnice Karlov. První a jediná zkoušková střelnice v Plzni. Když míříte na jistotu.
2: Under Armour makes you better.
3: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj v Under Armour Brand House Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
6: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
5: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
6: To musím mít!
5: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
6: tak Mironet. Klikni!
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: Pokémon Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. Olympiaplzeň.cz.
10: Jsme tu vždy a pro všechny, ať jste sváteční řidič v klobouku nebo kravaťák, co tráví v autě celé dny. Autoservis Autohorský Plzeň. Autohorský.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

října. V pátek začne u nás na Hitrádiu FM Plus Retro Víkend a pojede celý víkend, překvapivě, když má víkend ve svém názvu. Ale než se dočkáme, tak si určitě dejte i srdcovky s Jirkou Plnářem, dnes opět po 12. Protože pro vás bude mít připraveno už teď 5 retro songů. Vy si taky jednu písničku připravte, Jirka vám ji rád zahraje na přání. Tohle jsou NSYNC, ano, hádáte správně, pouštím vám tuhle ukázku právě proto, že je to jedna z písniček, která dneska v srdcovkách zazní. A my si teď spolu dáme taky jednu srdcovku a bude to nádherný. Od irských Cranberries. To je song, který zpěvačka Dolores O'Riordan napsala po narození svého syna. Sama tehdy totiž říkala, že jí až zaskočilo, jak silná dokáže být materská láska a jak obrovskou potřebu...

0: Disturbed, The Sound of Silence na Hit Radio FM+. Máte doma nějaký malý strašidílko? Tuto neděli bude v Plzni halloweenská výprava. Kam vyrazit? Plzeňské Slovany totiž zvou malé i velké na halloweenský průvod. Proběhne tedy tuto neděli 18. října a startuje se v 5 odpoledne na Božkovském ostrově a společně se potom vydáte až do Koterova. Tam na vás v Sokolovně budou čekat tvořivé dílničky a taky něco dobrýho na zub. A nemusíte se bát ani cesty zpátky, což je úplně super, protože autobus na Božkov pojede v 18.45 a v 7:30 večer. Takže kostýmy, masky, dobrou náladu a užijte si halloweenský průvod už tuto neděli.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hitradiu FM+, live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek budou mými hosty magistra Eliška Bínová, ředitelka Mánesovy školy, a Ondra, žák 9. třídy. V čem je Mánesovka výjimečná? Jak probíhá výuka v hodinu a půl dlouhých blocích? Jaké hodnoty učitelé studentům vštěpují? A proč jim žáci můžou tykat? A jak se studenti sami podílejí na výuce? I to uslyšíte v našem rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběh, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.
3: Táto, co to je turbína?
4: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
3: No jasně.
4: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
3: A kdo je vyrábí?
4: Dusan Škoda Power, tady u nás, v Plzni.
5: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.
6: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
7: šíříme
9: dvojnásobíme investice. Je
8: přijmete to riziko?
7: Ale je to na vás.
10: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
11: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
12: Ty v Bauhausu nevedeme.
11: A Auschus našel byste?
12: To vás zklamu, bohužel.
11: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
12: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
13: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když
14: se to má podařit. Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
15: Náš výkup je teď totální hardcore.
16: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
17: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Mani Stretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Mani Flex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losiná.
18: Postele Losiná. 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
19: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
20: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz. M+H.
9: Pánové, přiznejme si to. V každém z nás je pořád kus malýho kluka, který si rád udělá radost. A kluci z M plus H v tom jedou s náma už 30 let. Do vašeho auta namontujou špičkový autorádia. Profesionálně ho nazvučí a kabinu dokonale odhluční. Instalujou parkovací i záznamový kamery, protože jistota je jistota. Dopřejte si radost z jízdy a objednejte se ještě dnes.
21: Klikni hned na MHCZ.
22: MHCZ.
21: Už 30 let.
23: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
24: Klikni!
25: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
24: Gravitrax Spiderman!
25: Stavěj dráhy se svým hrdinou!
24: Když stavebnice, tak Mironet!
25: Klikni dvakrát!
26: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
27: No jasně, s MND to jde.
26: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
28: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na securit.cz.
29: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
30: Hit Radio FM+.
31: Zlepši si náladu.
30: Zlepši si náladu.

0: Calvin Harris a Ellie Goulding Outside na Hit Radio FM Plus minutku před 11. hodinou. Nejnovější zprávy jsou připraveny, počasí taky a samozřejmě i doprava právě teď. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně se došetřuje nehoda v Plzni na sadech 35, kdy osobní auto narazilo do sloupu, na místě je policie. A v Sušici v ulici Pražská uvízlo auto na železničním přejezdu. Projet se tudy dá, ale s opatrností, a na místě jsou hasiči i policie. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb, v Plzni na Nepomucké.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Franto, co pak všechno se dá sušit?
4: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
3: A tvůj bůček?
4: Ten už nestihneš.
5: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
6: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
7: Trenírkarna.cz.
8: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
9: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
10: V Dobřanech se žije dobře.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
13: 11 hodin, krátké zprávy a Hanka Poskočilová. Zpěvák Marek Ztracený zuří. Jeho vyprodané koncerty v Železné Rudě na Šumavě zneužívají podvodníci. Za falešné lístky chtějí až 7 tisíc korun. Zpěvák přidal celkem 10 koncertů a další už nebudou. Někteří fanoušci už bohužel zaplatili za vstupenky, které ale nikdy nedostali, takže pozor, ať nenaletíte taky. Tohle mohlo skončit pořádnou tragédií. U Českých Budějovic někdo nastražil na koleje kameny, do kterých v pondělí večer narazil osobní vlak. Naštěstí teda nevykolejil a nikomu se nic nestalo. Policisty zajímá hlavně čas kolem 18. hodiny. Pokud jste si něčeho mezi Českými Budějovicemi a Novou Vsí všimli, volejte 158. Řidiči, připravte si peněženky. Stát znovu zvedá cenové stropy benzínu i nafty. Ode dneška může litr benzínu stát až 46 korun a 85 haléřů. Nafta dokonce 48 korun 36 haléřů. A pozor, jde o maximální povolené ceny, ne o částky, které musí pumpy účtovat. Poznáte, když vás na internetu tahá za nos umělá inteligence. Podle nového průzkumu jen třetina Čechů ví, co je to deepfake, tedy falešné video, fotka anebo hlas vytvořený pomocí AI. Přesto si lidé věří, že by podvod odhalili. Každý čtvrtý Čech se už s AI podvodem osobně setkal.
14: M&M Viva Bella, MUDr. Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, letce u Plzně.
0: Venku už nám krásně vylézá sluníčko, aby ne, když má být dnešek polojasný. Užijte si to, jen je třeba počítat s tím, že s večerem se nám zase zatáhne a čekáme i přehánky. Teploty dnes v maximech na 17 stupních Celsia, na horách kolem 13.
11: Hit Radio FM Plus.
0: Bára Škrybová přeje krásné úterní dopoledne, teď už je slunečné, tak není o čem, jsem chtěla říct. Ještě hodinku si to spolu dáme, share.

11 hodin a 13 minut k tomu je úterý dopoledne s datem 13. října a tohle byl Mayo Smith, Nice to meet you. Dnes je den bez podprsenky a není to jenom taková jako sranda, abychom si my ženy ulevili, i když to je samozřejmě úplně parádní benefit, ale má to celé hlubší význam. Tento den nám totiž připomíná důležitost prevence rakoviny prsu a hlavně to, abychom na sebe my ženy nezapomínali, pravidelně si kontrolovali prsa a všímali si jakýchkoliv změn. A co to vlastně znamená v praxi? Takže jednou za měsíc si udělat pár minut na samovyšetření a pokud už vám bylo 45, tak určitě nezapomínat na mamograf, který je u nás každé dva roky hrazený zdravotní pojišťovnou. Žádanku na něj vám vystaví gynekolog nebo praktický lékař, no a pokud se jenom objednáte do mamografického screeningového centra. No a pokud si všimnete nějaké neobvyklé změny, tak vůbec nečekejte na další preventivní prohlídku, opravdu radši běžte za tím lékařem okamžitě. Protože pojďme si přiznat, že někdy máme čas na všechno a všechny kolem, ale sami sebe opravdu často odsouváme až někam úplně na konec seznamu a možná až pod ten seznam. Takže dámy, ať už dneska podprsenku máte nebo ne, hlavně nezapomínejte na sebe a na svoje zdraví. Adele a Hello!

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Marek Ztracený, oboj si mé boty. No, Marek Ztracený teď úspěšně vyprodal sérii šumavských koncertů, které proběhnou v červnu a v červenci v příštím roce. A žádný lístky už navíc nejsou, jo. Ale i přesto se objevili podvodníci, který nabízí jakože lístky navíc za obrovský prachy, za 6 až 7 tisíc korun. A lidi si je bohužel kupujou, naletí a zaplatí a lístky nejsou, jo. Takže Marek Ztracený teď varuje, že opravdu, pokud se objeví na internetu nějaký lístky na ten jeho koncert šumavský, tak nejsou pravý a fakt si je nekupujte, protože sám Marek řekl, že je úplně beznadějně vyprodáno a žádný lístky už přidávat nebude, jo. Takže opravdu, kdo byste si strašně přál na ten koncert a lístky se vám nepodařilo sehnat, je mi to líto, ale žádný opravdu už nejsou a kdo je bude prodávat, nejsou pravý, prosím, nekupujte si to. Za chvilku Eminem, Rihanna, Love the Way You Lie a Leony, Don't Worry. Krásný úterní dopoledne.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz
2: Porsche Plzeň.
3: Už víš, co mají v Porscheti?
4: V jakým Porscheti?
5: No přece v Porsche Plzeň.
4: Tak to mě zajímá, povídej.
5: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
4: No a?
5: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
4: Takže takovej skladový výprodej.
5: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
2: Teď se fakt vyplatí přijet. Porsche Plzeň.
6: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.sandpack.com
7: Šéfe, došel matroš!
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penaltě.
12: Už nespane, když páříme s klukama.
9: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Mami, co když půjdem po škole ještě do dinoparku? Od 4 je to za stovku.
14: I pro mě?
13: Pro každýho.
15: Se školním rokem zábava nekončí. Ve všední dny je teď po 16:00 vstup do dinoparku Plzeň jen za stovku na osobu.
13: A do zoo taky.
15: Dinopark. Žijeme dinosaury.
16: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
17: No, říkala, že nic nechce.
16: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
17: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
18: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
17: Romantickou večeři.
18: Pobyt pro dva.
17: House running.
18: Jízdu v supersportu.
17: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
18: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
17: Nejlepší zážitky hledejte na
19: firma na zážitky.
17: CZ. Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
20: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
17: A co je chytrárt?
20: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
17: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
21: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
22: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
11: Milí klatováci, tak už jdeme do finále. Nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská se otevře 3. prosince. Nákupy vánočních dárků, voňavých dobrot či hravé odpoledne v dětském světě prožijete v novém obchodním centru. Od 3. prosince. Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
14: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
19: Nákupy v online shop.cz.
23: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
19: www.onlineshop.cz.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

11:37 v úterý dopoledne ladíte Hit Radio FM+, tohle byla Leony, Don't Worry. Rodiče často řeší, jak by vlastně měla vypadat škola, do které děti chodí rády. A kde se třeba neučí jenom kvůli známkám, ale taky pro skutečný život. No a přesně na tohle téma se podíváme už tenhle čtvrtek v pořadu Live s Jirkou Plnářem. Ten si totiž tentokrát pozve hned dva hosty ze školy, Můj projekt Mánesova. Přijde paní ředitelka Eliška Bínová a taky žák 9. třídy Ondřej Podhorský. Tahle škola sází na trochu jiný přístup ke vzdělání. Dětem totiž dává větší důvěru a zodpovědnost. Učí je přemýšlet v souvislostech, což je super, pracovat na vlastních projektech a taky se aktivně podílet na tom, jak jejich škola funguje a fungovat bude. Důležitá je tu samozřejmě i angličtina, dobrovolnictví a nebo třeba možnost vyzkoušet si, jak funguje skutečná firma. Zajímavý určitě bude i to, jestli se na školu dívá stejně její paní ředitelka a její samotný žák. A nebo se v něčem jejich názory třeba rozcházejí. To bude hezký. Tak si to nenechte ujít už tenhle čtvrtek 15. října od 11. dopoledne na Hit Radio FM+ Live s Jirkou.

0: Taylor Sims, Burna Boy, We Pray, modlíme se. Kdo jste se modlil za to například, aby bylo dneska sluníčko, tak jste se modlil správně a vyplnilo se vám to, protože už máme polojasno, máme krásně, jen pozor teda večer, protože se má zase zatáhnout a někde bude i pršet, tak se někde nepotulujte a nebo mějte aspoň v kapse deštník. Díky, že jsme byli spolu od 9 skoro do 12, uslyšíme se zase zítra v tom samém čase a než odejdou, budou tu Imagine Dragons nebo Eva Farná, Perpetuum Mobile a po 12. Jirka Pelnář. Tak se mějte krásně a díky. Čau.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Zdravím všechny, co tvrdě makají a potřebují káru, co zvládne všechny fůšky. Přesně ty mají v autocentru Šmucler v Plzni, Platolech a Horšáku, v centru nových a ojetých užitkáčů. Na výběr máš víc než 15 modelů značek Renault, Citroën, Peugeot a Volkswagen. Dodávka od Šmuclera ti sedne na míru jak tvý monterky, to ti povídám. Takže až budeš skánět nový bůrák na práci, zajdi na šmucler.cz.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
6: když se to má podařit. Máš u sebe korunu?
7: Na co?
6: Na novou vanu ze Senesy.
7: Odkud?
6: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
7: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
8: Pokémon Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. olympiaplzeň.cz.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
13: Pak přijeďte do AutoESA.
12: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
13: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
12: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
13: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
14: Dnešek by byl úplně normální den, ale nebude.
15: Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
16: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči, v Klaus Timber už se na vás těší.
17: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
18: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
17: Byty Dobřany.cz.
18: V Dobřanech se žije dobře.
17: Izolvest. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Izolvest.
19: My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
17: Izolvest. S moderní foukanou izolací a využitím dotačních programů vám ušetříme tisíce korun ročně.
19: Izolvest.
20: Tak zavolejte ještě dnes.
17: Izol-vest.cz.
20: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
21: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
22: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
23: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
24: Máme tady hlasovku taky třeba od Stanleyho.
25: Zdravím, zdravím, dobré ranko. No my jsme měli asi před 20 lety s kámošem takovej super nápad, že jsme hodili petardy zapálený do záchodu. Kámoš si na to ještě sedl. No a najednou rána, že jsme vytopili 3 byty. Takže super, když jsme potom, nebo my ne, naši rodiči to potom platili.
24: Zvyknul jsi, že když něco posperuješ, tak za to zaplatí, jo.
26: A mně se líbí, že už takhle je to blbej nápad, ale ještě, že si na to sednou, co to je?
24: Jako, no blbej, jako v tu chvíli já si to dovedu představit, jak to vzniklo, jo. Jako, dovedu se představit, že bych to udělal i já, teda popravdě. A možná i teďka skoro ve 40.
23: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Následky po nehodě se odstraňují v Plzni. Stala se v centru v Sadech 35, kde havarovalo osobní auto. Kolony už se podle našich informací netvoří. No a další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
3: Gravitrax Spider-Man.
4: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
3: Když stavebnice, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
10: Fíha, šok sede, to je to nový kargo.
11: Jo, jo.
10: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
11: Co mě zrovna napadne?
12: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
13: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
16: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Policistům, hasičům, celníkům i příslušníkům vězenské služby se od ledna mají zvýšit platové tarify o 2400 korun měsíčně. Dalších 500 má pokrýt přesčasy a pohotovosti. Na navýšení se vláda dohodla s odbory, které kompromis ocenili. Zadržování vody v krajině, řešení vodních zdrojů nebo investice do čistíren odpadních vod. To jsou priority Národní koalice pro boj se suchem. Vláda chystá novelu vodního zákona, která by umožnila využít vyčištěné odpadní vody pro vybrané účely. Náměstek ministerstva životního prostředí Pavel Voček.
17: Umožní využívat ty vyčištěné odpadní vody pro zalévání závlahy a podobně. Jo, to je velmi důležité, aby jsme vlastně pitnou vodu neplýtvali na takovéto činnosti.
16: Český hydrometeorologický ústav pak zmapoval zhruba tisícovku obcí, které jsou nejvíce ohrožené suchem. Mapa je dostupná na jeho webu. Dánsko chce po téměř 60 letech umožnit učitelům použít fyzickou sílu proti neukázněným žákům. Pokud domluva nepomůže, budou moci agresivní dítě například zadržet nebo odvést ze třídy. Tamní vláda tak reaguje na rostoucí násilí ve školách. Zásah má být ale vždy až krajním řešením. Teď ještě pohled k nám.
1: Za jízdné v Plzeňském kraji si připlatíme. Od ledna se totiž zvýší jízdné ve vnějších zónách integrované dopravy. Úpravy se týkají jednotlivých jízdenek a kratšího předplatného. Ceny v krajském městě ani cena ročního předplatného u vnějších zón se měnit nebude. Kraj zdražuje poprvé od roku 2020.
18: M&M Viva Bella, MUDr. Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella. Letce u Plzně.
1: Odpoledne budeme mít u nás na západě Čech hlavně jasno nebo polojasno. K večeru pak přechodně i oblačno. Naměříme mezi 13 a 16 stupni Celsia.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
19: Je tady úterý pravé poledne a nám začínají opět ty pravé legendární hity, na které velmi rádi vzpomínáme. Jsou tady srdcovky na Hit Rádiu a dámy, holky, děvčata, hned takhle na úvod, tady mám pro vás boyband. Letos je to 30 let od jeho založení, začali v roce 1996 a časopis Rolling Stones tak ho označili jako nejúspěšnější boyband na světě. Na to já říkám, no, kdo jsem já, že bych jako soudil, ale Tady si nejsem úplně jistý, a tak se ptám, kdo jsou podle vás víc? Kde je lepší boyband? Backstreet Boys a nebo NSYNC? Dejte vědět na 777-937-777. Podle Rolling Stones jsou to... Lucie, co myslíš?
16: Já si myslím, že Take That.
19: Výborně. Děkuju. Ano, a takhle my to tady máme každý den.

0: Srdcovka číslo 1 NSYNC ve 12 hodin 7 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A i přesto, že časopis Rolling Stones označil NSYNC jako nejúspěšnější boy band na této planetě, no tak u vás tady na Hit Rádiu evidentně rozhodně vedou Backstreet Boys teda. Jako když to tady spočítám, tak dva hlasy v SMS-ce přišly pro NSYNC, jinak je to všechno jenom Backstreet Boys, Backstreet Boys, Backstreet Boys. A dokonce tady mám i zprávu a fotku tady od hezký dvojky Lenka a Martin, že byli v Německu před pár dny na Backstreet Boys na koncertě a že to prý bylo fenomenální, no tak krásný. Když jsme u těch fenomenálních věcí, tak co se týká NSYNC, tak si pamatuju, že tady měl tenkrát taky Justin Timberlake fenomenální účes. Vypadalo to, jako když rozbalíte čínskou polívku v pytlíku, takovou tu typickou, co jsme jedli všichni, že jo, v pubertě. A vezmete ty nudle, tak jak jsou, v té tvrdé kostce, nezalejete je vodou, ale normálně takhle tvrdý a takhle se jenom dáte na hlavu a to je všechno. Tak přesně takhle, takovýhle účes měl tenkrát v těch 90. Justin Timberlake. No jo, no, tak každý jsme měli nějaký úlet na hlavě, to je pravda. A možná, že i vy jste zažívali tenkrát, když si takový ty melíry přes tu čepici, jak se to tahalo, že jo, samozřejmě, takovým tím háčkem a pak se na to dával peroxid, no. To je taky něco, co už dneska v kadeřnictví asi jen tak neuvidíte. Dáme si 80. léta, druhá srdcovka na Hit Rádiu, Phil Collins, Don't Lose My Number.

0: skupina Sugar Babes, Too Lost in You. A píseň, která se objevila také ve filmu Love Actually, tedy Láska nebeská. A možná, že je to pro vás stejně tak, jako pro Simču, velmi výjimečná píseň. Tady je důkaz.
1: Největší srdcovky.
0: Simča mi totiž posílala zprávu, ahoj Jiříku, no to si děláš srandu. Tak tahle srdcovka normálně má musí kůži, je to píseň z mé svatby, měli jsme na ní novomanželský tanec. Miluju tu skladbu z filmu Láska nebeská a už od puberty jsem jí měla vysněnou, že ji budu mít jednou na svatbě. Teď v září jsme měli výročí 7 let, máme dvě krásné děti a já jsem dnes v práci díky tobě nejšťastnější na světě za to, že si to zahrál. Moc děkuju za zahrání. Zdraví Simča. No, já můžu jít domů, já mám dneska hotovo. Simčo, děkuju, teď jsem momentálně nejšťastnější na světě já. Tak to už jsme dva teda, co si teď budeme v úterý lítat na obláčku. To je nádhera. Vy taky můžete být dneska teda společně s náma na tom obláčku, taky můžete být šťastní, pokud uslyšíte na Hit Rádiu tu vaši srdcovku. A i když ještě ten nemá být správně ten čas, kdybyste měli začít psát, co byste chtěli slyšet, tak na druhou stranu, hele, žijeme jenom jednou, jak se říká, není čas ztrácet čas, a tak vemte telefon a už teď mi klidně napište na 777-937-777, jaká srdcovka vás dostane na ten šťastný obláček, abyste tam poletovali s náma. Jaká je srdcovka, kterou byste dneska chtěli slyšet, která vás udělá nejšťastnějším na světě, nebo nejšťastnější, to už samozřejmě nechám na vás. Pište, těším se moc a my si dáme čtvrtou srdcovku, než si dáme ještě kabáty, což mimochodem bude srdcovka s číslem 5 pro dnešní den. Real McCoy pro vás vybírám. Love and Devotion na Hit Radio.

0: a teď už nemůžete říct, že byste neměli v práci pohodu. Kabát a pohoda, takhle kolem oběda, tak to je pátá srdcovka, kterou jsem pro vás dneska přichystal. Tohle na to dnešní ráno. Taky už jste dneska poprvé ráno škrábali. Šílenost.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Jo, zamrzlý okna u auta dneska ráno, to není jediný překvapení, který nás čeká v rámci úterního dne. Je dneska úterý? Jo, dobrý. Uf, dlouhý týden před námi. Mám tady ještě jedno překvapení, ale pořád nevím, který to bude. To se nechám překvapit i já. Srdcovka na vaše přání. 777-937-777. Dejte vědět, co vám dneska udělá radost. Těším se moc. Můžete posílat zprávy, posílejte hlasovky, to nechám na vás. My si za chviličku dáme ještě trojici David Guetta, tedy Swims a Tones and I. Dáme jejich hit Gone, Gone, Gone. A hned na to bude srdcovka na vaše přání. Kde jinde než tady, na vašem oblíbeném Hit Rádiu.
1: Zakázkové truhlářství Jan Marx. Kvalita, tradice a profesionální přístup u www.trumarx.cz.
2: Šéfe, došel matroš!
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
6: Mami, co když půjdem po škole ještě do Dinoparku? Od 4 je to za 100.
7: I pro mě?
6: Pro každýho.
8: Se školním rokem zábava nekončí. Ve všední dny je teď po 4. hodině vstup do Dinoparku Plzeň jen za 100 na osobu.
6: A do zoo taky.
8: Dinopark. Žijeme dinosaury.
9: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
10: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losina. Postele Losina.
11: Konečně po týdnu doma. Zase jsem chrápal po parkovištích.
12: Hele, tamhle parkuje kamion ta holka od Elflinea.
11: No, to chceš. Stejně to za ní určitě plachtujou chlapy.
13: Tak k téhle práci chlapy fakt nepotřebuju. Peněz si vydělám dost a spím denně ve svý posteli.
12: Jo, to jsou ty Elflineáci, furt děsně happy.
13: Přestaňte fňukat a pojďte jezdit k nám. Do Elflineu. Mrkněte na elfline.cz nebo na náš Facebook.
14: Elfline Transport. Váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel.
15: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
16: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
17: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.
18: S mým hlasem mi pomohla AI.
7: Mňau.
18: No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
19: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
20: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
21: Přesnost, respekt, soustředění, informace. Chcete získat zbrojní oprávnění v Plzni? Vyzkoušet si střelbu pod dohledem profesionálů? Nebo posunout své střelecké dovednosti na vyšší úroveň? Střelby, odborná školení, teambuildingové akce, předzkouškové kurzy a zkoušky. Vše na jednom místě. Rezervujte si svůj termín ještě dnes na střelnicekarlov.cz. To je Střelnice Karlov. První a jediná zkoušková střelnice v Plzni. Když míříte na jistotu.
22: Jsme tu vždy a pro všechny, ať jste sváteční řidič v klobouku nebo kravaťák, co tráví v autě celé dny. Autoservis Autohorský Plzeň. Autohorský.cz.
23: Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Všude ti zlepšíme náladu. Jsme tvoje Hit Rádio.

Maria, zahraj mi prosím jakoukoliv nakopávačku do dnešního dne. Mě toho 13. dává dnes zabrat, nějak se mi nic nedaří a jediné, co mě těší, je Hit Radio. Děkuju a všem přeju lepší den, než mám já. Kači, tak to asi nebude nic těžkýho, teda jak tě tak poslouchám. Snad se to zlepší. Nicméně hodí se to, protože Tomáš píše: čau, strašně dlouho jsem neslyšel Aerosmith a Run DMC. Tohle jsme jeli celou střední. Je to masakr energie, je to paradox, ale díky Run DMC jsem objevil Aerosmith. A díky Aerosmith se ze mě nakonec stal rocker. Jak se říká, životní cesty jsou nevyspytatelné, Hit Radio poslouchám roky, ale tohle jsem u vás ještě neslyšel. Nevím, jestli to tam máš a jestli to můžeš zahrát, ale pokud ano, zlepší mi to den. No tak taky nevím, jestli jako můžu, ale tohle jsou srdcovky, s kterým občas můžu dělat, co chci. Mimochodem, v 70. letech Aerosmith vydali Walk This Way. V roce 86 to Run DMC předělali, dali se dohromady a rok na to je pověsili do síně slávy. Chápete, že tenhle hit je stejně starý možná jako vy? 40 let. Tak tady to je, na Hit Rádiu, srdcovka na přání.

0: také úterní srdcovky. Dneska máme 13. října, zaplať vám, že není pátek. I když na druhou stranu, takhle na začátku týdne, bylo by lepší, kdyby už teď byl pátek, i přesto, že bychom věděli, že to je pátek 13. anebo jsme radši jako, že 13. úterý. Chtěli byste už mít teď pátek? To je jenom jako, kdybyste si neměli o čem v práci povídat, tak tohle můžete rozvést trošku. My si dneska po 14. hodině budeme povídat taky na velmi zajímavé téma, protože tady řešíme, řešíme tady situaci, velmi trapnou situaci, která se stala. Že jste někdy někam vlezli a vlezli jste tam, kam jste neměli, jo? A buď je to prostě jenom blbý místo, anebo blbá doba, anebo úplně, jak se říká, prostě v nevhodnou dobu na nevhodném místě. Tak o tom si budeme dneska povídat po 14. hodině tady na Hit Radio, takže klidně, teoreticky, jestli máte nějaký takovýhle příběh, můžete se do naší diskuze zapojit i vy, a to na 777-937-777, tedy na WhatsAppu Hit Radio. Posílejte mi zprávy, posílejte mi hlasovky, po 14. to všechno probereme a já vám ještě v průběhu dnešního odpoledne do té 14. hodiny, tak vám ještě pár těch trapných příběhů, co my tady máme, řeknu. Máte se na co těšit. Srdcovky jsou pro dnešní den za námi, to víme, to je jasný, srdcovka na přání už taky proběhla, díky za ten výběr. Zítra ve 12 budou srdcovky opět pokračovat tady na Hit Radio. No a dneska do 13. hodiny ještě Kamarád, Činasky, taky Temper City a v jedno nejnovější zprávy. Tak buďte s námi.
1: Táto, co to je turbína?
2: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
1: No jasně.
2: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
1: A kdo je vyrábí?
2: Dusan Škoda Power, tady u nás, v Plzni.
3: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Zlato, co máš dneska v plánu?
7: No přece všechno.
8: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
9: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
10: Bauhaus, když se to má podařit.
11: Jsme stavitelství Šmíd. Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
12: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
11: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.
13: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
14: Haló, haló, vyslyšte mimořádné hlášení místního rozhlasu. Soukup opět otvírá sklady. Žhavé slevy až 90% na vybrané obklady, dlažby a sanitu. Jedině v keramice Soukup. Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00. Opakuji, keramika Soukup, Plzeň Křimice. Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00. Konec hlášení.
15: trenirkarla.cz.
16: Hlášení pro lovce slev.
15: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
17: Máte rádi atmosféru plzeňských trhů? Pak si nenechte ujít ty havelské na náměstí Republiky v Plzni. 9. až 15. října budou opět k mání oblíbené řemeslné výrobky, tradiční české pochoutky a nebude chybět ani každodenní kulturní doprovodný program. Poznejte originální rukodělné výrobky, ochutnejte tradiční české dobroty a užijte si spousty skvělé zábavy na havelských trzích. Těšíme se na vás od 9. do 15. října na náměstí Republiky v Plzni.
18: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
19: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
20: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
21: Proč mám Reponio, proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
22: Jsme tu vždy a pro všechny, ať jste sváteční řidič v klobouku nebo kravaťák, co tráví v autě celé dny. Autoservis Autohorský Plzeň. Autohorský.cz.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, za chviličku bude 13 hodin, čekají nás nejnovější zprávy. Rodiče, máte doma, nebo v úvozovkách řečeno doma, vysokoškoláka? Pokud ano, pokud vaše dítě chodí na vejško a sportuje, tak víte, že může získat příští rok podporu od státu? Máme pro vás podrobnosti, Lucie nám řekne další informace ve zprávách přesně v jedno. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech bourá se v centru Plzně. Řidiči pozor v Pražské ulici u Křižíkových sadů, kde se srazily dva osobáky. A ještě Tyršova ulice v Plzni, kde jsou v sobě taky dvě osobní vozidla. Další info z dopravy pište na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matracezahubičku.cz.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz.
10: Starnet internet.
11: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
12: V Dobřanech se žije dobře.
13: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: 13. hodina, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Premiér Andrej Babiš plánuje změny ve vládě. Píše to Deník N, podle kterého chce získat pro hnutí ANO ministerstvo životního prostředí výměnou za rezort školství. Změna by se dotkla i Filipa Turka, kterého chce Babiš údajně od ministerstva odstavit. Šéf motoristů Petr Macenka ale výměnu odmítá. Sportující vysokoškoláci mohou i příští rok získat podporu od státu. Ten na to v programu Unie se vyčlenil přes 15 milionů korun. Čím a komu projekt pomůže, doplní mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
15: Program má dvě části. První pomůže talentovaným a vrcholovým sportovcům skloubit studium se sportovní přípravou a soutěžemi. Druhá se zaměří na zdravější životní styl na veřejných vysokých školách od pohybu a výživy až po prevenci nemocí nebo duševní zdraví.
14: Program klade důraz také na duševní a sociální zdraví nebo prevenci nemocí. Železniční doprava přes Žilinu na severu Slovenska od rána opět funguje bez omezení. Provoz v důležitém uzlu, který leží na hlavním slovenském koridoru na trati do Česka a Polska, byl omezen po požáru zabezpečovacího zařízení na konci září. A teď se podíváme k nám.
1: Lidé v Plzni na Doubravce chtějí další volnočasové vyžití. V rámci participativního rozpočtu hlasovali pro novou kuličkovou dráhu, pro novou balanční stezku nebo pro tekbalové hřiště. Celkem na radnici dorazilo přes 1500 hlasů. Na realizaci úspěšných projektů má čtvrtý plzeňský obvod připravené 2 miliony korun.
16: M&M Viva Bella, Mudr Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, Letce u Plzně.
1: Během odpoledne by u nás na západě Čech mělo být většinou jasno nebo polojasno, k večeru oblačno s přeháňkami. Teploty 13 až 16 stupňů.
17: Hit Radio.
18: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Úterní odpoledne pokračuje dál, jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Ještě možná někdy na polední pauze v restauraci nebo v kuchyňce, že máte oběd taky z domova, anebo už prostě v té plné pracovní, v tom plném pracovním nasazení. Jsem rád, že jste s námi. Vybírám pro vás hity Luis Capaldi, taky Eagle Eye Sherry a začínáme Shakirou hitem Zoo. Zoo, kdybyste vyrazili na podzimní prohlídku do zoo, bude to krásná procházka, jenom prosím nelezte do výběhu mezi tygry. Předpokládám, že jste taky viděli nebo minimálně jste slyšeli o tom, co se stalo v Anglii, v zooparku, kde chlapík vlezl do výběhu mezi tygry. Tygr se ho všimnul, chlapík to nepřežil. Mám tady i aktuální zprávu, která teda zatím není úplně 100% podložená, ale vypadá to, že ten tygr nadkonec utracen nebude. Tak zaplať pánbůh. Ale opravdu, dávejte na sebe pozor. A pokud budete mít někdy nějaký opravdu jakože vyloženě debilní nápad, zkuste ho prosím nedělat. Come on,

Na Hit Radio Someone You Loved. Máte ve svém životě někoho, koho milujete? Ano? Tak super. Jackpot, ne? No tak chápu, že si člověk prostě musí občas vystačit sám. Teď prosím, bez dvojsmyslu, ano, není středa a naše středeční roleta dvojsmyslu na Hit Radio. Vystačit sám, myslím tak, jakože sám se zabavit a i sám se sebou zapařit, jo? Inspirací vám může být chlapík ze Spojených států, co se teď stalo virálním po tom, co ho vyvedla policie z fotbalového stadionu, protože na fotbalový stadion přijel s kočárkem pro dvojčata. Už teď je vám určitě jasný, že v tom žádný mimina nebyly, ale co v tom bylo? On měl v tom kočárku pro dvojčata 18 piv. Jenom pro sebe. Na ten zápas. 18 piv. Já tleskám. Jo, nemusíme se bavit o tom, jako jestli to dokáže jako vypít sám, nebo jestli hledal takhle jako nějakou zpřízněnou duši, to je fuk. Já jsem spíš jenom hledal v tom článku, jak je tam vlastně jako uskládal. A jestli to byly plechovky, a nebo jestli to byly lahváče. Pokud to byly plechovky, tak je to celkem jedno, ale pokud to byly lahváče a on je tam dokázal poskládat tak, že o sebe necinkali a že je opravdu vezl jako ty miminka, no tak myslím, že tohle by měla ocenit jako každá single žena a říci, ten chlap ví, jak se postarat o miminka. Tak možná, že i to je pro vás inspirace teď na podzim. Jenom to ale nepřehánějte úplně s těma 18 pivama. Víte, jak to je, jo? Hezky, zvolna, v pohodě. Hlavně nepřeceňovat vlastní síly. Dáme si tady jednu zamilovanou. Jelen, ještě jednu noc na Hit Radio.

0: Rudimental na Hitrádiu ve 13 hodin 23 minut. Posloucháte Hitrádio 13. října a jestli máte rádi různé mezinárodní dny, tak dneska je docela zajímavý mezinárodní den, a to den bez podprsenky. Takhle, nevím, kdo to vymyslel, na říjen, jo? To je nesmyslně. Mnohem lepší by to bylo v červenci. Ale takhle, to je náš mužský pohled na věc. Samozřejmě ono, pochopitelně, je to úplně o něčem jiném. Není to jenom o tom, že dámy, jak se říká, dobrý den, holky ven, a že váš hrudník má dneska volno, ale mezinárodní den bez podprsenky tak má samozřejmě zásadní smysl. Celá takhle akce vznikla jako kampaň za prevenci rakoviny prsu. Pointa je v tom, že by se holky měly pravidelně kontrolovat a nestydět za svoje tělo. Pod hashtagem No Bra Day se připomíná, že zdraví je důležitější než dokonale vytvarovaný dekolt, který dámy pod kůží tlačí celou směnu. Takže holky, vy máte dneska svůj den, no a pánové, nám to začíná zase za chviličku. Od listopadu my máme svůj měsíc. Já nevím, co je lepší, no. Takhle vím, na první dobrou. Vyměnil bych vždycky den bez podprsenky za knír pod nosem.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 7. listopadu v LOXPEED.cz aréně v Plzni. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Už se těším!
4: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: firmanazážitky.cz.
11: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
12: Haló, haló, vyslyšte mimořádné hlášení místního rozhlasu. Soukup opět otvírá sklady. Žhavé slevy až 90% na vybrané obklady, dlažby a sanitu. Jedině v keramice Soukup.
13: Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00.
12: Opakuji, keramika Soukup, Plzeň, Křimice.
13: Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00.
12: Konec hlášení.
14: Přesnost, respekt, soustředění, informace. Chcete získat zbrojní oprávnění v Plzni? Vyzkoušet si střelbu pod dohledem profesionálů? Nebo posunout své střelecké dovednosti na vyšší úroveň? Střelby, odborná školení, teambuildingové akce, předzkouškové kurzy a zkoušky. Vše na jednom místě. Rezervujte si svůj termín ještě dnes na střelnicekarlov.cz. To je Střelnice Karlov. První a jediná zkoušková střelnice v Plzni. Když míříte na jistotu.
15: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losiná.
16: Postele Losiná.
17: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
18: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
19: A co vaše úspory v penzíku?
7: Vydělávají? Nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: N plus H.
19: Pánové, přiznejme si to. V každém z nás je pořád kus malýho kluka, který si rád udělá radost. A kluci z M plus H v tom jedou s náma už 30 let. Do vašeho auta namontujou špičkový autorádia. Profesionálně ho nazvučí a kabinu dokonale odhluční. Instalujou parkovací i záznamový kamery, protože jistota je jistota. Dopřejte si radost z jízdy a objednejte se ještě dnes.
20: Klikni hned na MHCZ.
21: MHCZ.
19: Už 30 let.
22: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na Securit.cz.
23: Klikni!
24: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
23: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
24: Když mobily?
23: Tak Mironet, klikni dvakrát.
25: Jsme tu vždy a pro všechny, ať jste sváteční řidič v klobouku nebo kravaťák, co tráví v autě celé dny. Autoservis Autohorský Plzeň. Autohorský.cz.
26: Hit Radio.
27: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

Hír na Hit Rádiu ve 13 hodin 37 minut. S vámi Jirka Pelnář a jsem rád, že vy jste s námi. A říkám si, že jsem vám dneska vlastně řekl, že pro vás chystáme retro víkend o víkendu. Ne? No tak teď to říkám. Tada! Retro víkend je zpátky na Hit Rádiu. My se na to těšíme strašně. Tenhle víkend od pátku až do neděle začínáme v pátek ve 3 hodiny odpoledne. Končit pak budeme v neděli v 18 hodin. A to znamená, že vás čeká desítky hodin největších hitů za posledních minimálně 30 let. Bude to skvělý. Navíc v sobotu a v neděli, tak tady za mikrofonem budou i naši kolegové z Hit Rádia 90, což je vlastně pořád, řekněme, takové naše nové Hit Rádio. Můžete ho naladit v dabu, které vám hraje non-stop, tedy 90. léta. No a naši kolegové tak přijdou sem k nám do studia, tady za tenhle mikrofon, kde teď sedím já, a provedou vás naším retro víkendem. A věřím, že to bude jedna hudební perla i historka za druhou. No a když už se o tom bavíme, tak se pojďme naladit. Mám tady hit, který vyšel v říjnu roku 98 v Itálii, to znamená, že páni, mu bude taky za chviličku 30. A poznáte ho hned podle prvního tónu. Yo, listen up, here's the...

0: Ran, ran, ran, tedy utíkej, utíkej, utíkej. Tak to je pro vás zpráva, kdo jste ještě v práci. Kdyby byl pátek, bylo by to lepší, kdyby se ta píseň jmenovala Rum, rum, rum. Ale to už je úplně jiná dimenze. Za chviličku na Hit Radio Taylor Swift a The Fate of Ophelia a zároveň po 14. hodině spolu dneska budeme řešit docela jako vtipné téma. A to, jestli jste někdy byli na nějaké místě, nevhodné místě, v nevhodnou dobu. Přišli jste někdy někam, kde jste neměli být? Můžete psát vaše historky, vaše trapné situace, anebo samozřejmě trapné situace vašich známých, popřípadě rodinných příslušníků na WhatsApp Rádia 777 937 777. Můžete posílat taky hlasovky, můžete klidně psát i do storíčka na Instagram Jirka Pelnář. Všechno to tady dáme dohromady a po druhé hodině odpolední tak to probereme. Sám jsem zvědav na všechny trapasy, které se vám kdy v životě staly a zároveň je to taky pro vás jako dobrý v tom vědět, že nejste sami, jo? Protože tohle se opravdu děje každému. Za chviličku další hity a pak jdem na to na Hit Radio.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com.
3: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když
7: se to má podařit. Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
8: Pokémon Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. Olympiaplzeň.cz.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
12: No, říkala, že nic nechce.
11: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
12: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
13: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
12: Romantickou večeři.
13: Pobyt pro dva.
12: House running.
13: Jízdu v supersportu.
12: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
13: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
12: Nejlepší zážitky hledejte na
14: firmanazážitky.cz.
15: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
16: Milí klatováci, tak už jdeme do finále. Nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská se otevře 3. prosince. Nákupy vánočních dárků, voňavých dobrot či hravé odpoledne v dětském světě prožijete v novém obchodním centru. Od 3. prosince. Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
17: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
18: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
19: Slyším Tatart nákupy?
18: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
19: To je mazec.
18: Tatart, opravdový elektrospecialista.
20: Co kdyby rodinné SUV konečně nebylo kompromisem? Seznamte se s JQ8. 7 míst pro ty, na kterých vám záleží. Pohon všech kol, 428 koní a síla hybridu, kterou ucítíte při každém sešlápnutí plynu. Komfort pro rodinu, radost pro řidiče. JQ8. Přijeďte ho zažít do Autokalný Klatovy.
21: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
22: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
23: Hit Radio. Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitádiem. Zlepši si náladu.

0: Imagine Dragons na Hit Rádiu, a to přesně ve 13.58. Za chviličku nejnovější zprávy. Co nás čeká, co nás nemine, tak to uslyšíte už za pár okamžiků. Teď ještě aktuální doprava, kterou pro vás máme připravenou, tak pokud jste za volantem, dobře poslouchejte.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na nehodu na Berounsku. Stala se v Hořovicích ve Vrbnovské ulici, kde zasahují záchranné složky u havárky cyklisty. S opatrností tam projedete. A vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
6: www.pubec.cz.
7: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAAauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Mami, co když půjdem po škole ještě do dinoparku? Od 4 je to za 100.
9: I pro mě?
8: Pro každýho.
10: Se školním rokem zábava nekončí. Ve všední dny je teď po 4. hodině vstup do dinoparku Plzeň jen za 100 na osobu.
8: A do zoo taky.
10: Dinopark. Žijeme dinosaury.
11: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
12: V Dobřanech se žije dobře.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
15: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Zemědělci, potravináři a lesníci mohou ode dneška žádat o dotace pro rozvoj venkova. Obdrží bezmála 2,5 miliardy korun. Největší část podpory je na investice do zpracování zemědělských produktů. Žádosti se podávají prostřednictvím portálu Farmáře. Dotace jsou součástí společné zemědělské politiky Evropské unie. Prošlé nebo nepoužité léky nepatří do běžného odpadu ani do toalety. Mohou totiž zatěžovat životní prostředí. Odevzdávat bychom je měli výhradně do lékáren, popisuje manažerka Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Lenka Hýbl.
16: Prošlé a nespotřebované léky ponechte v blistrech, v lahvičkách nebo jiných vnitřních obalech. Vložte je do sáčku a odneste do kterékoliv lékárny. Nezáleží na tom, kde jste léky koupili. Lékárna je zdarma převezme a zajistí jejich bezpečnou likvidaci.
15: Pravidelně bychom měli kontrolovat také lékárničky svých rodičů nebo prarodičů. Francouzští studenti ráno obnovili blokády před dalším celostátním dnem demonstrací. Vláda, která nabídla některé ústupky, nicméně tvrdí, že zájem o protesty slábne. V sobotu se v zemi konají protesty proti zdražování, ke kterým by se mohli připojit i studenti se svými požadavky. Teď ještě pohled k nám.
17: Plzeňský kraj si plácl s Arrivou. Společně podepsali smlouvu na 15 let, kdy bude dopravce v našem regionu zajišťovat veřejnou dopravu na 4 tratích, a to 12 bateriovými elektrickými vlaky. Na tratích dosud jezdí České dráhy s dýzlovými soupravami. V nové soutěži už ale neuspěli.
18: M&M Viva Bella, Mudr Michal Sviták, péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, Letce u Plzně.
17: Předpověď na úterní odpoledne pro západní Čechy slibuje hlavně jasnou nebo polojasnou oblohu. Teploty vystoupají mezi 13 a 16 stupňů, na horách do 13.
13: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Trapasy, tak to je téma pro dnešní odpoledne, tady po 14. hodině. Stalo se vám, že jste někdy vešli někam, kde jste vlastně být vůbec neměli? Takhle, občas je to pocit, který máme v práci, že jo? To o tom žádná, to jsme zažili všichni. Ale skutečně, že jste prostě vešli někam, kde jste najednou si říkali, a tak tohle je opravdu úplně mimo, tady jsem být neměl nebo neměla. Byli jste někdy ve špatnou chvíli na špatném místě? Stalo se vám to? Dejte vědět na 777 937 777. Pište zprávy, posílejte hlasovky, za chviličku si dáme vaše příběhy. Těším se na to moc. Do té doby na Hit Rádiu španělský ptáček Enrique Iglesias.

Na úterní odpoledne Enrique Iglesias, posloucháte Hit Radio a dneska si povídáme o tom, jestli jste náhodou někdy nebyli na nevhodném místě v nevhodnou dobu. Stal se vám nějaký trapas? Tak třeba Petr z Nového Jičína píše: Ahoj, já se jednou trochu opil a cca ve dvě v noci šel domů. Bohužel jsem minul svoje patro a zastavil se o patro vejš. Bohužel soused nade mnou měl odemčeno. Bohužel měl klíče v zámku a já zamknul a pověsil je na zeď k ostatním klíčům, co tam měl. Bohužel má dispozičně úplně stejný byt jako já, bohužel včetně ložnice, bohužel jsem si tam lehnul, když jeho paní zařvala, zařval jsem taky a běžel ke dveřím. Bohužel byly zamčené. Bohužel jsem pořád křičel a marně hledal klíče na zdi. Dneska už se tomu jenom smějeme. Dobrý, co vy na to? Lenka ze Zlína. Ahoj, já jako studentka jsem jednou vlezla na záchod pro kluky, protože u holek byla fronta. Jasně, to si je furt. Zamkla jsem se v kabince a slyšela, jak si dva kluci u pisoáru povídají, která holka ve třídě je nejhezčí. Pak začali řešit mě. Jeden řekl, že mám krásné oči a druhej, že mám velký zadek. Vylezla jsem a povídám, tak díky za recenzi, kluci. A jeden si z toho počural boty. Dobře mu tak. Tohle taky hezký. Ahoj, budeme mi říkat třeba paní Machalová. V kalendáři jsem měla napsáno Ginda, tak jsem si pečlivě umyla celý spodek a šla jsem do čekárny. No a čekárna sousedí se zubní ordinací. No a místo z Gindy se ozvalo od zubaře paní Machalová. Takže spodek jsem měla umytý, ale zuby jsem fakt po obědě vyčištěný neměla. Děkujeme. Bez komentáře. Co vy? Stalo se vám někdy něco podobného? Dejte vědět 777 937 777. Hey!

0: Na Hit Rádiu, Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si? A vy si vzpomenete na nějaký trapas, který se vám stal, když jste přišli někam, kde jste neměli vlastně jako co dělat? Tak na to se vás ptám, mám tady nějakou hlasovku, tahle mě pobavila hodně.
1: Ahoj, no mně se stalo, že jsem přišel na pohřeb o týden dřív, takže jak to vyprávím, tak mi vždycky říkají, to on snad ještě ani neumřel, ne? Takže to byl takový jeden můj takový trapas.
0: Krásný trapas, doslova do písmene ze života. Mám tady taky zprávu z Instagramu, Eva píše, jestli jsem byla někdy na nevhodném místě v nevhodný čas? Ano, přijela jsem k soudu, kde měl proběhnout rozvod, můj rozvod, ale přijela jsem o den dřív. No, to se tak někdy stane. Každopádně mám tady jakože úplně top, za mě nejlepší, dobře poslouchejte. Píše to Jana. Ahoj, ne, pardon, kde to mám? Tady to mám, ano. Jana, Český Budějovice. Čau, jednou jsem si v akvaparku spletla dveře a vlezla do pánský sprchy. Byla jsem bez plavek, oni taky. Jeden pán se mě zeptal, jestli jsem nová uklízečka. Já jsem ze stresu řekla, že ano, a začala jsem sbírat ze země šampóny. Vydržela jsem tam asi minutu, než mi došlo, že vůbec nemusím uklízet. Za mě strop. Za mě skvělý. Ještě tady potom Jana píše, že manžel tvrdí, že prý poprvé v životě udělala něco v domácnosti dobrovolně, no tak. Nádhera. Tak díky za všechny zprávy, které vy jste dneska posílali. Dáme si zítra zase další téma. Tady na Hit Radio. Tak buďte s námi. Teď Miles Smith.

0: Nickelback taky přijedou do Čech. Je 14 hodin 22 minut, za chviličku ještě Lipo a Krištof, taky Cyril. No, přišla mi tady ještě zpráva. Ahoj, nestihla jsem všechny trapasy. Tohle je věc, která mě opravdu baví. Cítím se, že nejsem kopyto sama. Moc hezké. Tak pokud jste nestihli i vy trapasy a chtěli byste se cítit tak, jako že nejste kopyto úplně sami, tak máme pro vás dneska, možná to tam dáme ještě v průběhu dnešního odpoledne, takovou malou ochutnávku těch trapasů, který jste mi posílali. Dáme to samozřejmě na sociální sítě, proto se vyplatí taky na Instagramu sledovat Hit Radio. Tak tam buďte s námi. Můžeme tam tvořit takovou příjemnou komunitu přátel. Za chviličku tedy další hity, užívejte dnešní odpoledne.
1: Porsche Plzeň. Dobrý den.
2: Je Škodovka vaše srdcovka?
1: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
2: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
1: Přijďte, vyberte si a odejte v nové spolehlivé Škodovce.
2: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
3: Porsche Plzeň.
1: Porsche-plzeň.cz.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: Apple iPhone 17 256 GB. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
4: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
5: Když mobily, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
6: Chceš vidět přímé přenosy Premier League, La Ligy nebo Bundesligy? Zajímá tě plzeňská Viktorka a další české fotbalové kluby v pohárové Evropě? Vyber si Skylink Live TV, exkluzivně od United Networks. Balíček Kombi Plus z kanály Nova Sport, nyní na jeden měsíc zdarma. www.u.nc.cz.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Mami, co když půjdem po škole ještě do dinoparku? Od 4 je to za stovku.
10: I pro mě?
9: Pro každýho.
11: Se školním rokem zábava nekončí. Ve všední dny je teď po 4. hodině vstup do dinoparku Plzeň jen za stovku na osobu.
9: A do zoo taky.
11: Dinopark. Žijeme dinosaury.
12: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losiná.
13: Postele Losiná.
14: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
15: www.pubec.cz.
16: Izolvest. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
17: Izolvest.
18: My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
17: Izolvest.
16: S moderní foukanou izolací a využitím dotačních programů vám ušetříme tisíce korun ročně.
17: Izolvest.
18: Tak zavolejte ještě dnes.
16: izol@vest.cz.
19: Franto, co pa všechno se dá sušit?
2: Ovoce, houby, bylinky i maso.
19: A tvůj Bůček?
2: Ten už nestihneš.
4: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
5: Máš u sebe korunu?
15: Na co?
5: Na novou vanu ze Senesy.
15: Odkud?
5: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
15: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
9: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
7: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
10: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repono, jo.
20: No já jsem úplně vrosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
10: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvoje kladivo.
20: Cože?
10: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponio. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponio.cz.
21: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
22: Máme tady hlasovku taky třeba od Stanleyho.
23: Zdravím, zdravím, dobré ranko. No my jsme měli asi před 20 lety s kámošem takovej super nápad, že jsme hodili petardy zapálený do záchodu, kámoš si na to ještě sedl. No a najednou rána, že jsme vytopili 3 byty, takže super, když jsme potom, nebo my ne, naši rodiči to potom platili.
22: Zvyknul sis, že když něco posperuješ, tak to dáta zaplatí, jo.
24: A mně se líbí, že už takhle je to blbej nápad, ale ještě, že si na to sednou, co to je?
22: Jako, no blbej, jako v tu chvíli já si to dovedu představit, jak to vzniklo, jo. Jako, dovedu se představit, že bych to udělal i já, teda popravdě. A možná i teďka skoro ve 40.
21: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih.

vzdělání bez algoritmu. Ale s pořádnou dávkou 90. Podzimní retro víkend na Hit Rádiu a ty největší hity, co nikdy nezapadají listí.

0: Pomalu, ale jistě se nám blíží 15. hodina a také nejnovější zprávy na Hit Rádiu. Zhruba za čtvrt hodinku uslyšíte aktuální info z dopravy, ze světa i z regionu. No a než budou zprávy a než si to tady převezme naše odpolední show, stihneme ještě Kešu i Barcelonu, tedy novinku od Sebastiana. Já jsem Jirka Pelnář a budu se na vás těšit zase zítra a vy se taky těšte, protože bude středeční ruleta dvojsmyslů a poledne začneme nejlepší půlhodinou v českém éteru srdcovkama na Hit Rádiu. Tak se smějte.
1: Hit Radio FM Plus. Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se styčem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Šéfe, došel matroš.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Milí klatováci, tak už jdeme do finále. Nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská se otevře 3. prosince. Nákupy vánočních dárků, voňavých dobrot či hravé odpoledne v dětském světě prožijete v novém obchodním centru. Od 3. prosince. Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
8: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
9: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
10: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
9: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.
11: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
12: Pokémon Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. Olympiaplzeň.cz.
13: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
8: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
18: Klatovech pouze v autocentru Šmucler. Domažlické předměstí 610. www.šmucler.cz.
19: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Bourá se v Plzni. Nehoda je v centru v Sadech 35, kde se srazilo osobní auto s nákladním. Kvůli vyšetřování si tam chvilku počkáte. Pozor taky na jižním Plzeňsku, kde se nehoda stala na příjezdovce do Dobřan směrem od Šlovic. Osobní auto tam sjelo mimo vozovku. Další nehoda je na trase z Písku do Plzně před Rožmitálem pod Třemšínem, kde havarovalo osobní auto. Na místě zasahují záchranáři a silnice je neprůjezdná. A končíme na Karlovarsku v Nové Roli, kde se nehoda stala v Tovární ulici na železničním přejezdu. Osobní auto se tam srazilo s projíždějícím vlakem. Naštěstí se to obešlo bez zranění. Vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
2: Co kdyby rodinné SUV konečně nebylo kompromisem? Seznamte se s JQ8. 7 míst pro ty, na kterých vám záleží. Pohon všech kol, 428 koní a síla hybridu, kterou ucítíte při každém sešlápnutí plynu. Komfort pro rodinu, radost pro řidiče. JQ8. Přijeďte ho zažít do Autokalný Klatovy.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
4: Když mobily?
3: Tak Mironet, klikni dvakrát.
5: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
0: 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Začínáme informací z Tachova. Dneškem se dočasně uzavřel železniční přejezd v Oldřichovské ulici. Probíhají tam potřebné opravy, které by měly skončit ve čtvrtek v podvečer. Do té doby se bude do Oldřichova jezdit po náhradní objízdné trase. Tak tam určitě pečlivě sledujte dopravní značení. Stocká nemocnice dál vylepšuje své služby. Nově špital otevřel revmatologickou ambulanci. Komu je určená, říká mluvčí nemocnice Jiří Kokoška.
10: Typickými revmatologickými pacienty jsou lidé s bolestmi kloubu a otoky kloubu, ať už po úrazu nebo v menší míře i bez souvislosti s úrazem, kdy ty bolesti trvají alespoň 2 týdny. Dále se jedná o pacienty s bolestmi ramen, případně i okolních svalů, které limitují nebo přímo znemožňují zvednout paže do výšky.
0: Výhodou nemocnice jsou krátké čekací lhůty na vstupní vyšetření, skvělá diagnostika a léčba i dlouhodobá péče. Spotřebitelské ceny v Česku v září stouply meziročně o 2,5%. Inflace se tak zvýšila ze srpnových necelých 2%, jak dnes potvrdil Český statistický úřad. Za nárůstem bylo zejména zdražení pohonných hmot. Fotbalisté Slávie dnes se hrají druhý zápas v Lize mistrů. Proti Sabahu chtějí ukončit čekání na vítězství v hlavní fázi soutěže, které trvá od roku 2007 už 20 zápasů. Dnešní utkání v Baku začne ve 6:45 našeho času.
11: M&M Viva Bella, Modr Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, Letce u Plzně.
0: Na středu nám předpověď pro celý západ Čech slibuje zpočátku většinou zataženo nebo skoro zataženo, místy s občasným deštěm. Během dopoledne pak začne oblačnosti ubývat až na polojasno. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů Celsia.
8: Právě teď začíná nejposlouchanější odpolední show na západě Čech.
9: parádní úterní odpoledne. Otaše až po Prahu. Dokonce i v Neústupově ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
12: Digitální detox od sítí, dva lístky a taky dvě klubové šály na Viktorku. A k tomu v Plzni postavíme první kuličko dráhu.
9: No a máme skvělý hity One Direction právě teď.
8: Hit Radio FM Plus.

0: Linkin Park, tady je Hit Radio FM Plus a konečně kompletní divoký západ po dvou týdnech Davidovi dovolené, vítej zpět.
1: Děkuji ti, krásný uvítání, zdravím od Aše až po Prahu, opravdu všechny posluchače, jsem zpátky, jasně jsem se sem těšil.
0: A nebylo by to jen tak, kdyby se ti na dovolené nic nestalo, jako známe tvýho malýho, to je prvotřídní otloukánek.
1: Jasně.
0: Byli jste u doktora?
1: Ano, byli jsme u doktora, opravdu.
0: A já se bojím zeptat, jak moc vážné to bylo a jestli bylo i šití.
1: Hele, řeknu takhle, náš malej si na úplně běžný procházce zarazil třísku pod nehet.
0: Mm-hmm.
1: To je ale věc, která ti dokáže zkazit dovolenou. Takže my jsme tam řešili, co s tím, zkusili jsme jí sami vyndat, to moc nešlo, tak nám potom jako lékařka tady z Čech normálně řekla, hele, Rakušáci jsou super, jo, jsou šikovní normálně, zajděte si tam k doktoru, uvidíte, aspoň budete mít nějakou novou zkušenost.
0: Super, ale jste nedovče nějaký zážitek, který pak budete vyprávět, rozhodně běžte v Rakousku k doktoru.
1: Hele, opravdu jsem tam šel, překvapilo mi to, ordinace pana doktora z hor, jo. Fakt, prostě
0: takže
1: doktor.
0: Pes na stole vedle nemocná paní.
1: Ano, všechny různý možný případy a k tomu jsme tam my, jediní Češi, říkáme, hele, tady se nám stalo prostě tříska pod nechtem, ale on to tam měl opravdu zaražený přes celou dílku toho nechtu.
0: Jo.
1: Takže doktor mu potom musel jako odstřihnout kousek toho nechtu, vyndat to pinzetkou, malej brečel, ale nekřičel, byl neuvěřitelně statečný.
0: No ne, tak vy jste jako zvyklí na to, že ho šijou, že jo, prostě několikrát do roka, tak tohle jako byla procházka růžovým sadem.
1: Ale co mě teda překvapilo, je to, že po nás nechtěli žádný jako cestovní pojištění, jenom jsme tam ukázali vlastně kartičku zdravotní pojišťovny tady, kterou máme z Čech a nazdar. Žádný účet, jo, nic, jako fakt vůbec nic.
0: Počkej, a byli v pohodě nebo byli protivní, jak to znáš v Čechách, když prostě na pohotovost zaplať 90 korun, pak si tě možná všimnem, jo, ještě teda jsme otráven, že vůbec jako někdo otravuje.
1: Ne, byli strašně miloučky a navíc mi tam dali radu, kterou bych rád řekl všem posluchačům, který nás ladí tady na západě Čech. Jestli vás někdy bude čekat dovolená s dětma, vemte sebou prosím vás lékárničku a do té lékárničky si nezapomeňte dát antidepresiva. Budete je potřebovat.
0: Věděli, že jsi z Čech? Já jenom jestli mluvili o tekutém antidepresivu. Proto se ptám. Hunter X právě teď.

0: Rene Kirken, jedna plus jedna, tady je divoký západ, Hit Radio FM Plus.
1: Taky to máte stejně, že když se vrátíte z dovolený, tak s kolegama prostě jako kecáte jenom o tom, co jste zažili, jaký to bylo. Já to mám úplně stejně jako vy, ale pracuju v rádiu, takže...
0: takže to cpeš všem.
1: Takže vrátili jsme se z dovolený, 14 dní, Rakousko, Chorvatsko, Slovinsko a v Rakousku se nám stala velká patálie, náš malej si zarazil třísku pod nehet. A tak jsme to řešili s místníma úřadama, respektive s doktorama. Zašli jsme si do ordinace a mě hrozně moc překvapilo, že jsme tam vlastně jako neplatili nic. Ukázali jsme se, nebo prokázali jsme se pouze tím evropským zdravotním průkazem a to bylo všechno. Žádná faktura, nechtěli dokonce vidět nic ani co se týče toho cestovního pojištění.
0: Je to zajímavý takhle jako v rámci, já jsem to hledal, protože mi to zajímalo, myslím si, že je to praktická informace. Tak v rámci Evropské unie skutečně ti platí tvoje jako pojištění tady doma. Některé státy vyžadují spoluúčast, to znamená něco platíš, třeba Německo, zrovna v případě Rakouska je to tak, že prostě jako řekli, hele, celý to pošlem na tu pojišťovnu. Je ale lepší mít cestovní pojištění, kdyby náhodou nějaký převoz nebo něco jako dalšího, nějaká škoda způsobená.
1: Zbytečně vysoký výlohy a tak dále.
0: A bacha, taky soukromé kliniky, což jako nemusíš vždycky poznat, že jsi v soukromé klinice, na konci dostaneš fakturu a čau.
1: No, mě to teda fakt u těch Rakušáků překvapilo, protože tam je strašně všechno drahý. Jo. To je prostě, se jenom jako podíváš prostě nahoru a hned potom je chtěli 20 euro, že jo?
0: No, tak si představ, že byste s tou třískou šli tady na českou pohotovost.
1: No, kvalita té péče by byla určitě někde jinde, takže prosím vás, jestli si náhodou uděláte podobné zranění, třeba vy nebo vaše dítě, zatřete si třísku takhle pod nehet, jeďte do Rakouska.
0: K doktoru.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme
7: výběr. Dvojnásobíme investice. Je
6: to
7: přijmete to riziko?
6: Ale je to na
8: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Jsme stavitelství Šmíd. Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
10: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
9: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.
11: Pokémon Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. olympiaplzeň.cz
12: Trenýrkarna.cz
13: Hlášení pro lovce slev.
14: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
15: No to není možný.
14: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz
16: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
17: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
18: Renu,
12: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 tisíc korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
15: Nákupy v online shop CZ.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
15: www.onlineshop.cz.
19: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losina. Postele Losina.
20: Přijdete a chcete podporu. Další řidič s minimálkou a diety v obálce.
21: Máte snad něco lepšího?
20: Řidič kamionu? Jasně, že mám.
21: Jo.
20: Elfline. To je jiný přístup. Vše na pásce legálně, nemocenská normálně.
21: Takže hypotéka z sci-fi není. To ovšem situaci úplně mění.
20: Dovolenou tam netrestaj a klidně vás hned zaměstnaj.
21: To beru. Měj vše legálně. Nebuď placený jen v dietách. Jezdi pro Elfline.
22: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
23: Jsme tu vždy a pro všechny, ať jste sváteční řidič v klobouku nebo kravaťák, co tráví v autě celé dny. Autoservis Autohorský Plzeň. Autohorský.cz.
24: Hit Radio. Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: Radio Tom, tady je divoký západ, Hit Radio FM+. Zdravíme západní Čechy.
1: Jestli je něco takovej opak tureckému hospodářství, pak to bude určitě rakouské zdravotnictví. Já jsem se teďka vrátil z dovolený právě z Rakouska. Náš malej si tam udělal takovej malej úraz a zadřel si pod nehet třísku. A já jsem furt fascinovaný z toho, jak se ty Rakušáci a ty doktoři o nás postarali. Bylo to rychlý, nic jsem neplatil, je to neuvěřitelný a tak tvrdíme, že když se vám něco stane v Čechách, odejďte si do Rakouska. No,
0: přišla mimochodem teda na to i reakce.
2: Kluci, na našich pohotovostech se čeká tak dlouho, že možná by ta cesta do Rakouska vyšla co se ve mnohem líp.
1: Ano, tady náš posluchač byl zřejmě na Denisovo nábřeží v Plzni. To je vyhlášená klinika, jako, jo, ale takhle, Rakušáci nemají jenom skvělý zdravotnictví. Já jsem tam vlastně jel kvůli něčemu úplně jinému. Jestli jsou Rakušáci v něčem jako geniální, tak to je stavba dětských hřišť.
0: Oni tam mají hospodu?
1: Všude.
0: To tady propaguješ, ne na dětském hřišti.
1: Ano, ano.
0: To tady už roky jako propaguješ.
1: Já říkám, že prostě na dětském hřišti musí být hospoda, protože jako dospělí tam musí něco dělat, že jo. Ale jeden z těch prvků takových dětských hřišť, které jsou v Rakousku úplně fantastický, míří i k nám na západ Čech. Brzy ho tady budeme mít a my vám za chvilku řekneme více.
0: Teď čamba vamba!

0: Michael Schulte, tady je divoký západ, Hitradio FM+. David se nám vrátil z Rakouska. To je země zaslíbená.
1: Hele, jestli máte děti, musíte v létě vyrazit do Rakouska, protože jestli jsou Rakoušáci opravdu něčím známí, tak je to to, že mají ale fantastický, fenomenální dětský hřiště. U nás v Čechách, jo. Hele, já to jako nechci na to jako úplně moc nadávat, jo, ale přece jenom tady je prostě jedno dětský hřiště jako druhý. Oni tady snad je jenom několik, asi tři firmy, které umí postavit nějaký certifikovaný hřiště a nikdo jiný to nedostane. Rakušáci mají v tomhle tom asi mnohem volnější ruku. A na většině kopců u nich najdeš něco, čemu říkají kuličko dráhy. Slyšel jsi o tom někdy?
0: Já vím, že tohle se jako u nás tady v Čechách řeší v rámci těch participativních rozpočtů a moc tomu vlastně nerozumím, jak jsou z toho lidi nadšený.
1: Takže kuličko dráha, vysvětlím. Jo? Seš dítě, vyběhneš do kopce a máš malou dřevinou kuličku. Tu si většinou koupíš někde za 50 korun v nějakým malým automatu, nebo ti to děda udělá na soustruhu. A teďka máš takový korítka, do kterých prostě tu kuličku spustíš a samozřejmě gravitací ona, jo, jede dolů. A teďka jede třeba přes zvonky, nebo přes prostě nějaký jako věci, které dělají různý zvuky. Teďka to tam vypadá najednou, jak třeba v paintballu, nebo tak, jako máš tam různý dráhy, kterýma ta kulička projíždí, sem tam k tomu musíš něco dělat a ty jako děcko neděláš nic jiného, než že běháš nahoru a dolů.
0: Takže spokojený rodič.
1: Je to o 50% lepší než jakákoliv skluzavka, protože tam ty děcka jenom běhají nahoru, ale dolů už jezdějí. A velmi rychle. Tady prostě nahoru pomalu, dolů taky pomalu, nahoru pomalu. A ty jako rodič sedíš, hele, založený ruce, sluníš se, člověče. Sedíš někde v nějaký tý hospodě.
0: Oni to fakt mají.
1: Jasně, samozřejmě. A já jsem strašně nadšenej, že tenhle ten prvek, kuličko dráh, se dostane i k nám na západ Čech. Dokonce by měl být v Plzni. V Plzni žádná kuličko dráh ještě nebyla. A teďka nejspíše bude a víc vám řekneme v příští hodině.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kentek Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí. Už

0: A dny mami restartuj to.
1: Už se mi nesekne při penaltě.
2: Už nespane, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Nabitej podzim u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Ruletu nebo blackjack si teď zahraješ živě se skutečnou krupiérkou. A nově máme i elektronické stírací losy. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
8: Máte rádi atmosféru plzeňských trhů? Pak si nenechte ujít ty havelské na náměstí Republiky v Plzni. 9. až 15. října budou opět k mání oblíbené řemeslné výrobky, tradiční české pochoutky a nebude chybět ani každodenní kulturní doprovodný program. Poznejte originální rukodělné výrobky, ochutnejte tradiční české dobroty a užijte si spousty skvělé zábavy na havelských trzích. Těšíme se na vás od 9. do 15. října na náměstí Republiky v Plzni.
9: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
10: Tak, abyste ho nepromeškali.
9: V Auto ESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
10: Garanci kvality i výhodného financování.
9: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto ESA právě teď a výhodně.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
12: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
13: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílapastelka.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
17: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
18: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
19: Jsme tu vždy a pro všechny, ať jste sváteční řidič v klobouku nebo kravaťák, co tráví v autě celé dny. Autoservis Autohorský Plzeň. Autohorský.cz.
9: Hit Radio FM+.
7: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Roze a Bruno Mars, tady je divoký západ Hitrády FM+. Bára chystá zprávy. Mimochodem, Bára je velký sportovní nadšenec, což byste možná u ženský nečekali, ale v Plzni je takových vlastně jako docela dost.
1: No jasně, tak hele, Viktorka, Škodováci, jo, bohatí fotbalisti a pěkní hokejisti.
0: Takhle, kdyby se to jmenovalo Viktor, ten klub, ale je to Viktorka, tak ono to možná nějaký smysl jako dává.
1: Ve zprávách se dozvíte, že Plzni pokračuje prodej vstupenek na další domácí zápas Viktorky. A bacha, hned po těch zprávách. Pro vás my na divokém západě budeme mít lístky na Evropskou ligu a k tomu ještě klubový šály.
0: To, aby vám nebyla zima na staďáku. Blink-182 do celý, taky Shakira a Dai Dai. Buďte s náma.

0: Jedna fotbalová, tohle je Shakira, posloucháte Hit Radio FM+, a hned po celý po zprávách budeme rozdávat lístky na Viktorku.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Začínáme na dálnici D5, kde je zdržení na kilometru 55 směrem od Plzně do Prahy. Je tam odstavené nákladní auto, které částečně zasahuje i do provozu. Dávejte si tam pozor. Opatrně taky na jižním Plzeňsku, kde došlo k nehodě na hlavním tahu u obce Klášter. Srazily se tam dva osobáky. Stejná nehoda je taky na Klatovsku. Opatrně za výjezdem ze Sušice směrem na Horažďovice, kde je silnice průjezdná jen jedním pruhem. Kvůli nehodě se zdržíte taky na trase Klatovy Janovice nad Úhlavou, i tam se projíždí jen kyvadlově, a nehodu hlásíte na Domažlicku. Je ve Velké Malahově, kde se srazilo osobní a nákladní auto a teď blokují jeden jízdní pruh. Tak i tam projíždějte se zvýšenou opatrností. No a pokud máte info o další nehodě nebo uzavírce, tak pište k nám na náš WhatsApp a číslo 720 870 237.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Jenom hity. Hit Radio.
4: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
5: matracezahubičku.cz.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
3: On air.
10: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
1: 16 hodin, jsou tu další krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkártová. Pěkné odpoledne. Lidé v Plzni na Doubravce chtějí další volnočasové vyžití. V rámci participativního rozpočtu hlasovali pro novou kuličkovou dráhu, pro novou balanční stezku nebo pro tekbalové hřiště. Celkem na radnici dorazilo přes 1500 hlasů. Na realizaci úspěšných projektů má čtvrtý plzeňský obvod připravené 2 miliony korun. Útočníkem u rybníku Bolevák v Plzni byl teprve 17-letý mladík z Tachovska. Incident se odehrál o víkendu, kdy maskovaný cyklista bodl 39-letou běžkyni. Jak dnes uvedla policie, vyšetřování odhalilo, že mezi pachatelem a jeho obětí nebyl žádný vztah. Ženu si vybral náhodně. Teď se bude zpovídat z pokusu o vraždu. Resort zahraničí varuje před cestami do Saúdské Arábie. V reakci na útoky na letiště v Riádu a zhoršenou bezpečnostní situaci je doporučuje pouze ve zcela nezbytných případech. V Saúdské Arábii bylo v pondělí v systému Drost registrováno 85 Čechů. Dalších zhruba 20 pak v sousedním Jemenu. No a závěrem ještě fotbal. V Plzni pokračuje prodej vstupenek na další domácí zápas Viktorky v naší nejvyšší soutěži. 25. října Západočeši nastoupí proti Pardubicím. Až do čtvrtka 15. října vstupenky zakoupíme v první vlně, ještě za výhodnější ceny. Prodávají se na stadionu nebo online.
11: M&M Viva Bella, MUDr. Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, Letce u Plzně.
1: Zítra by u nás mělo být zpočátku zataženo, postupně pak oblačno až polojasno. Ráno se ještě můžou objevit občasné přehánky. Na teploměrech zítra během odpoledne naměříme mezi 14 a 18 stupni Celsia.
5: všichni normální už mají padla. Teď jsme tu my. Kuba, David a Bára. To je Divoký západ Hit Rádia FM+.
0: Krásný odpoledne přeje Divoký západ, hezký úterý. My hrajeme a vy můžete vyhrávat.
10: Je to tak, do Plzně totiž míří Levski Sofia. Pokračuje Evropská liga. 22. října od 21 hodin se bude hrát. Držíme palce už teď, aby tam můžete být. Poslouchejte dál Hit Radio FM+.

0: tohle je Číren. Tady je divoký západ Hitrády FM+, který vás teď vezme na fotbal. Máme pro vás totiž lupeny na zápas proti úřadujícímu bulharskému mistru Levski Sofia.
1: Pardon. Já už jsem tady úplně na to natěšený. Já lidem chci říct to telefonní číslo, který mají volat.
0: Tak pojď.
1: 720 870 237.
0: Pojďte volat. Bude se hrát 22. října od 21 hodin. Vy tam můžete být úplně gratis, když si právě teď o lupeny sem k nám do Hitrády a FM Plus zavoláte. To podstatný, pokud byste chtěli, nechcete zkoušet úplně štěstí, můžete si je koupit, a to na fcvictoria.cz. Zvedám telefon. Kdo tam? Hitrády a FM Plus?
2: Ahoj, Standa.
1: Ahoj, Stando, čau. Tak prosím tě, máme pro tebe lístky na Evropskou ligu, ale ještě předtím, než k nám sem přijede ten bulharský tým, tak pro tebe máme takovou rychlou soutěž, rychlej kvíz, jo. Pracovně tomu říkáme, je to bulharština, nebo jsme si to vymysleli? Prostě dáme ti tady slovo, jo, a ty máš říct, jestli to je bulharsky, anebo jestli jsme si to vycucali z prstu.
2: Určitě, jo, tak jo.
1: Tak co třeba zašitník? Tak to je bulharský obránce, prosím tě. Co třeba Pobuda?
2: Pobuda, to je naše, to nebude bulharský.
1: Je to bulharský výhra. A poslední, Okučiva?
2: No, tak to bude taky blbost.
1: To je úplně cokoliv, to si, pod tím si můžeš vymyslet úplně, co chceš.
0: Takže to je blbost.
1: Stando, máme každopádně pro tebe dva lístky na Evropskou ligu, díky moc, že jsi k nám zavolal, ještě nám zůstane na drátě, jasný?
2: Jo, tak jo, díky.
0: Slyším, že fouká vítr, přidáme k tomu i dvě klubové šály, aby ti to na ten zápas slušilo. A vy ostatní, kdybyste chtěli vyrazit, zítra po 16. hodině budeme hrát zas, tak buďte s náma.

0: Samý trumfy, to jsme my, Hit Radio FM+, Pokáč a Solitér, za chvilku Mika a teď se koukneme na silnice.
1: Jsme Hit Radio FM+, a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dál zůstávejte opatrní na jižním Plzeňsku. Nehoda se stala na hlavním tahu u kláštera, kde se srazily dva osobáky. Silnice je s opatrností průjezdná kvůli silnému provozu, se tam ale dělají kolony v obou směrech. Tak počítejte s tím, že si tam chvilku počkáte. Další nehoda se řeší na Klatovsku, kde se dva osobáky srazily na cestě ze Sušice směrem na Horažďovice. Projíždí se jen kivadlově. No a stále opatrně taky na dálnici D5, kde zůstává odstavené nákladní auto z defektem. Je na kilometru 55 na trase z Plzně do Prahy. Vaše další aktuální informace z dopravy pište k nám na WhatsApp nebo posílejte hlasovku. Číslo 720 870 237.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Ve čtvrtek budou mými hosty magistra Eliška Bínová, ředitelka Mánesovy školy, a Ondra, žák 9. třídy. V čem je Mánesovka výjimečná? Jak probíhá výuka v hodinu a půl dlouhých blocích? Jaké hodnoty učitelé studentům vštěpují? A proč jim žáci můžou tykat? A jak se studenti sami podílejí na výuce? I to uslyšíte v našem rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběh, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.
4: Já nový plot mám.
5: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno

0: si koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli?
4: Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 7. listopadu v LOXPEED.cz aréně v Plzni. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Už se těším!
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
7: No nekecej.
9: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
10: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Under Armour makes you better.
15: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický base layer objevuj v Under Armour Brandhouse Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
16: Já dělám sestru v nemocnici. Spěch, stres a pacientů tolik, že si je ani nestihnu zapamatovat.
17: Já jsem v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně. Dvě směny, žádné přesčasy. A hlavně mám čas na lidi. Poznám je a oni poznají mě.
16: Tak to zní jako sen.
17: Ne, to je realita. Přidej se k nám. Staň se sestřičkou s velkým srdcem. Městský ústav sociálních služeb Plzeň. mss.plzeň.eu.
18: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
19: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
3: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
20: Sudovi šrot, republice ocel.
21: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křimice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
22: Reklamy byly dlouhý.
23: No jo,
22: z něčeho divoký západ zaplatit musíme.

0: jednom místě, to jsme my, Hit Radio FM Plus a taky Divoký západ, parádní odpoledne.
1: Taky to máte tak, že když se vrátíte z dovolení, tak prostě nestíháte jako se divit tomu, co se všechno stalo a jaký bizarnosti se kolem nás dějou. Tak třeba já jsem se teďka dozvěděl, že minulej pátek, to jsem ještě byl na dovolený, tak 14-letý kluk vylezl na střechu vlaku jménem Pendolino, to všichni moc dobře známe, a jel na něm. 14-letý kluk jel na střeše Pendolina.
0: Jak jel?
1: Tady u nás na západě Čech z Plzně směrem na Stříbro.
0: Takhle, jako já jsem jezdil jako student taky vlakem, vím, že ty vlaky bývají plný, že člověk občas musel sedět na záchodě, ale tak zlý, abych seděl na střeše, to nikdy nebylo.
1: Jako vlak na Cheb není nikdy zas tak plnej, ne?
0: To by se zdivil.
1: Fakt?
0: No jasně, študáci.
1: No ale zpátky tady ke 14-letýmu klukovi, stalo se to v pátek večer, já nevím, v 8:30 nebo něco takového.
0: No, to přesně je o Sintru.
1: Ano, a na tísňovou linku prostě přijde telefonát, hele bacha, tady prostě nějaký mladý kluk jede na střeše vlaku. Takže strojvedoucí nechal, nebo dispečer vlastně Českých drah, nechal celý ten vlak zastavit. Celý to Pendolino musel stopnout někde u Kozolub, jo. A opravdu na střeše toho vlaku objevili 14-letýho kluka.
0: Čekaj, a jako došlo mu, že ho mohli zametat lopatkou?
1: No to nevím, jako předali ho mamince a ta už ho asi nikam nepustí.
0: Honzíková cesta hadr.
1: No ještě, že všechno dobře dopadlo.
0: Zaplať pámuk za to. Další skvělý hit je před náma Alex Veren a tohle je klasika v podobě Blondie. Maria, hezký odpoledne.

0: Alok, Bruno Martine a Hear Me Now, tady je divoký západ. Přejeme krásné odpoledne a díky, že nás ladíte, ať už jste naprosto kdekoliv.
1: Je 16 hodin a 41 minut a já se tady dneska vykecávám ze 14 denní dovolený.
0: Ano, teď jí mám já, protože nemusím mluvit.
1: Takhle, vrátil jsem se po dvou týdnech z dovolený, kde jsem si dal takový malej detox od sociálních sítí. Za 14 dní. Nemyslím teda, že jsem jako ani jednou neotevřel Facebook nebo tak, ale něco jiného, jo. Já

0: za těch 14 dní nepoustnul ani jednu jedinou fotku. Dokonce i mý známí, kteří věděli, že jsem odjel, říkal, hele, ty jsi pryč, ty u moře prostě, nebo v Alpách a tohle, a ani jedna fotka na sítích, co blbneš, jako.
1: Počkej, jak jsi k tomu došel?
0: No já jsem si dal vlastně jako řízený digitální detox. Aha. Když jsem si řekl prostě, hele, já nechci dávat teďka žádný fotky ven. A je to z jednoho prostého důvodu. Představte si to, jo. Sedíte na pláži, někde u moře, kotníky si cachtáte ve vodě, v ruce máte drink a řeknete si, tyjo, to je paráda, zapadá sluníčko, udělám si tady selfiečko, šup, posnu ho ven, jo? Pak se za půl hodiny podíváte na ty sítě a zjistíte, že jste za tu dobu nazbírali 7 lajků a jste z toho celý takový, jako, víš, otrávený.
1: No, a tak co čekáš, jako, že my v té pauze mezi prací, kdy máme chvilku na to se podívat na Instagram, na Facebook, ti budeme lajkovat to, jak ty si cachtáš svoje nohy, jako někde tamhle u moře.
0: A spousta lidí to takhle má, že?
1: No já teda rozhodně ne.
0: No,
1: jako, proč bych to dělal?
0: Každopádně potom jako, když se ti nedostaví taková ta odezva, kterou čekáš, jo, tak ti to třeba úplně může zkazit dojem z toho momentu, dojem z toho místa a možná třeba i z celý dovolený. Takže proto já jsem v posledních 14 dnech nedal ven ani jednu fotku.
1: Ono to možná jako může působit, jak je David hrozně uvědomělej, ale možná to má taky úplně jiný důvody. Za A se bojí toho, že by se ukázalo, že neumí fotit, a nebo za B důvodem to, že přišel o Instagram.
2: Táto, co to je turbína?
3: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
2: No jasně.
3: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
2: A kdo je vyrábí?
3: Dusan Škoda Power, tady u nás, v Plzni.
4: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.
5: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
6: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
7: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
8: www.pubec.cz.
9: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
10: Máš u sebe korunu?
9: Na co?
10: Na novou vanu ze Senesy.
9: Odkud?
10: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
11: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
12: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
13: Pokémon Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. olympiaplzeň.cz.
14: Halo, halo, vyslyšte mimořádné hlášení místního rozhlasu. Soukup opět otvírá sklady. Žhavé slevy až 90% na vybrané obklady, dlažby a sanitu. Jedině v keramice Soukup. Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00. Opakuji, keramika Soukup Plzeň Křimice. Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00. Konec hlášení.
15: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
16: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
15: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
16: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží. N plus
17: H. Pánové, přiznejme si to. V každém z nás je pořád kus malýho kluka, který si rád udělá radost. A kluci z M plus H v tom jedou s náma už 30 let. Do vašeho auta namontujou špičkový autorádia. Profesionálně ho nazvučí a kabinu dokonale odhluční. Instalujou parkovací i záznamový kamery, protože jistota je jistota. Dopřejte si radost z jízdy a objednejte se ještě dnes.
18: Klikni hned na MHCZ. MHCZ.
17: Už 30 let.
19: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
20: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce! Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
21: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
22: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
23: Hit Radio FM Plus.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Nelly Furtado, návrat na přelom milénia. Hladí teď Hokej Západ, Hit Radio FM+. No a zprávy s Bárou, tak ty tu budou
1: za chvilku. V těch zprávách vás Bára vezme na plzeňské Slovany, protože tam se tuhle tu neděli bude konat halloweenský průvod. Takže máte ještě, pokud mě kalendář neplete, spoustu času na to, abyste si sehnali nějakou halloweenskou masku. Něco pořádně strašidelného. Jakube, ty jak na mě koukáš, tak ty žádnou nepotřebuješ.
0: Pojď v klidu, ty taky ne.
1: Vemte se klidně za ruce s Bárou, ta se zase nenamaluje a můžete jít spolu.
0: Správně.

0: tímhle hitem pátek rozhodně není daleko. Bibi Rexa, posloucháte Hit Radio FM Plus a my se jdeme kouknout na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pomalu se došetřuje nehoda na jižním Plzeňsku. Dál zůstávejte opatrní na hlavním tahu poblíž obce Klášter, kde se odpoledne srazily dva osobáky. Asi do 10 minut by to tam mělo být plynule průjezdné. No a dopravní omezení připomínám na hlavním tahu Plzeň Klatovy, kde se pohybuje vozidlo údržby na cestě mezi Švihovem a Dechtínem. Tak si i tam dávejte pozor. Vaše další informace z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
3: Zakázkové truhlářství Jan Marx. Kvalita, tradice a profesionální přístup u www.trumarx.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
7: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
8: V Dobřanech se žije dobře.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
1: Máme 17 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a s nimi Bára Purkartová. Pořádně rušno bude zítra v Domažlické nemocnici. Proběhne tam totiž mezinárodní cvičení, kterého se zúčastní záchranáři z Česka a Německa, také policisté a hasiči. Trénovat budou zásah při podezření na výskyt vysoce nakažlivé nemoci. Nicméně pro pacienty se nic nemění a nemocnice bude fungovat v plném rozsahu. Slovany v Plzni zvou malé i velké na halloweenský průvod. Konat se bude už tuto neděli od 17 hodin. Trasa všechny účastníky provede z Božkovského ostrova až do Koterova. Zpět do Božkova poté pojedou autobusy ve 7:45. V Sokolovně budou nachystané dílničky a také občerstvení pro děti. Dosáhnout na vlastní bydlení je čím dál tím těžší. Třeba na nový byt v Praze je třeba zhruba 17 ročních platů, což je skoro nejvíc v celé Evropě. Ještě loni to přitom bylo o 2 roční mzdy méně. V první desítce evropských měst s nejnižší dostupností bydlení je pak také Brno a Ostrava. Hokejisté Pardubic dnes čeká závěrečné šesté kolo základní části Ligy mistrů. Dynamo změří síly se švédským celkem Växjö. Oba týmy mají jistý postup do play-off a tak budou dnes hrát jen o umístění. Zápas na ledě Dynama začne už za hodinu.
11: M&M Viva Bella, Modr Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, Letce u Plzně.
1: Podle předpovědi u nás na západě Čech zítra budeme mít zpočátku zataženo. Postupně ale bude mraků ubývat až na polojasno. Ráno a dopoledne se ještě můžou objevit občasné přehánky. Na teploměrech naměříme mezi 14 a 18 stupni.
9: Máte štěstí, ještě nás nezakázali. Tohle je Divoký západ.
0: Já vím, pátek je ještě daleko, posloucháte Hit Radio FM Plus a Divoký západ a my vás už za chviličku, asi tak za půl hodiny, vezmeme do plzeňského Prazdroje.
12: Já vím, že je daleko, ale myslet na něj můžeme, ne?
0: No.
12: Taková úterní erotika. Čověče, proč ne?
0: Fantazie, pouze fantazie, Jakube. Buďte dál s náma, přejeme krásný odpoledne, tady jsou teď Green Day.
9: Hit Radio FM Plus.

0: David Guetta a tady Swims, tohle se povedlo. Ladíte divoký západ Hitrádia FM+.
1: Na Šumavě už se všechno připravuje na letošní zimní olympiádu dětí a mládeže. Proběhne od 24. ledna, centrem bude Šumavský Špičák a právě teďka představ si, studenti z obce Oselce už nyní tenhle ten čas vyrábějí na 450 různých medailí, které se budou právě na zimní olympiádě rozdávat těm nejlepším.
0: Jak budou vypadat?
1: No, to je zajímavý, protože dohromady přišlo asi 300 různých návrhů. Oni z nich nakonec vybrali jeden, kterou ta medaile bude mít vlastně podobu obrysu plzeňského kraje. Ale co mi přijde nejzajímavější, je to, že je pouze z jednoho kovu. Víš, žádný stříbro, bronz nebo zlato, pouze nerez. A tu barvu dostane jakýmsi nahříváním.
0: Jo, takhle. To je ale dobře.
1: Jakože
0: třeba severní Čechy nebudou mít takovou motivaci vyhrát.
1: Jo, to...
0: jako musíme to utajit ještě před lidma z Rokycan?
1: Jo. Hele, cenný kovy tady nejsou, prostě jenom nerez. Je to jenom nerez.

0: Ariem, za chviličku třeba Terka Mašková s Markem Lamborou a náš příběh, teda jejich. Vy posloucháte Hit Radio FM+, my pro vás máme taky jeden.
1: No, tomuhle možná neuvěříte. Jak kdyby to bylo v rubrice Tenkrát na divokém západě, kterou mimochodem chystáme a už brzy si zahrajeme o peníze, ale teď se vypravíme do Stráže u Tachova. Tam totiž museli vyjíždět dobrovolní hasiči k celkem kurióznímu případu. A to pes zaseknutý v trampolíně.
0: Co? Počkej, to musel být nějaký velký pes.
1: Hele, jo, byla to nějaká šeltie nebo něco takového.
0: Prostě. Ježi, co to je to?
1: Takový střední plemeno, ale hodně chlupatý do všech směrů. No a představ si, tady šeltie zřejmě při poskakování na trampolíně zapadla, víš co, jak tam jsou ty pružiny a tohle,
0: no,
1: tak
0: jasně.
1: Se prostě jako pejsek zaseknul jako v trampolíně. A teďka si představ toho dobrovolného hasiče, který zjistí, že musí přijíždět k psovi, který se zaseknul v trampolíně.
0: Hele, já vím, že v Chotěšově je to měsíc zpátky lovili bobra z bazénu. Jako ono se to celkem často děje, tyhle divný věci.
1: Je, tak to bych chtěl být teda tím dispečerem, člověče. Bobra v bazénu, jo? No to víš, že jo, prosím tě.
2: Hledáte práci? Mrkněte na hitradiofm+.cz. Máme pro vás nabídku práce v našem regionu. S námi se v konkurenci nestratíte. Hitradiofm+.cz.
3: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
6: Isolvest. My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
5: Isolvest. S moderní foukanou izolací a využitím dotačních programů vám ušetříme tisíce korun ročně.
6: Isolvest. Tak zavolejte ještě dnes.
5: Isol.vest.cz.
7: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
9: Šéfe, došel matroš!
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
12: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
13: No jasně, z MND to jde.
12: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
14: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
15: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losiná. Postele Losiná.
16: Vytvořeno s použitím AI.
17: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
18: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
19: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
20: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
21: Franto, co pa všechno se dá sušit?
22: Ovoce, houby, bylinky i maso.
21: A tvůj Bůček?
22: Ten už nestihneš.
23: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo-elektro.cz.

0: Kato a John, to patří do toho nového soudku, tedy co se hudby týče. Tady je divoký západ Hitrády a FM+, říkám to jako záměrně, protože v pátek v 15 hodin odstartuje Retro Weekend s Hitrádiem 90. V rámci něj nejenom ty největší pecky z 90. let, ale zároveň vám představíme taky naší zbrusu novou kolegyni, která v 90. letech vyrůstala. Zároveň je to královna podcastů.
1: Okay.
0: Dáma, která se pyšní oceněním podcast roku za podcast Chumelenice, je to Boží Lucie, naše nová součást Hitrádia 90.
1: Mě si navákal dost, ještě na tu hudbu, že jo?
0: No, ta bude skvělá.
1: My si dáme jednu takovou ukázkovou, je to hit z roku 1999 a i když by to takhle mohlo vypadat, že už na něj padá trošičku prachu, tak ne, pořád nevyšel z módy. Crazy Town a Butterfly, právě teď.

0: s váma Divoký západ, hezký odpoledne za chvilku, tenkrát od Miraj nebo Miley Cyrus. Kam
1: vyrazit? A teď taky tradiční podzimní akce, která nesmí chybět na žádném koutě západu Čech. Drakiáda, jestli chcete vyrazit na Sokolovsku, tak máte možnost na koupaliště Michal tuhle sobotu. A to od 14 do 18 hodin. Nebude už tma? A jedno, hlavně, že to bude lítat.
0: Já vás vezmu na událost, která se koná jenom jednou nebo dvakrát do roka, a to je Smolení sudů v Prazdroji. Už tenhle ten čtvrtek, 15. října, od 10 do 12 hodin se u bednárny plzeňského Prazdroje budou vyvalovat sudy ze sklepů a budou se smolit. Je to vlastně taková dezinfekce a je to krásná ukázka řemesla, který se v Evropě dělá jenom u nás. Je to
1: jsou prázdný ty sudy.
0: No, jsou prázdný, no.
1: To je zásadní chyba.
0: Jo, je to tak, ale Prazdroj na to myslel, se vstupenkou dostaneš i malou ochutávku nefiltrovaného ležáku. Podrobnosti najdete na webu Prazdroje.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: Porsche Plzeň.
5: Už víš, co mají v Porscheti?
6: V jakým Porscheti?
7: No přece v Porsche Plzeň.
6: Tak to mě zajímá, povídej.
7: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
6: No a?
7: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
6: Takže takovej skladovej výprodej.
7: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
4: Teď se fakt vyplatí přijet.

0: Klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
0: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
1: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
0: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
1: To musím mít!
0: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
1: tak Mironet! Klikni!
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ. Rychlý internet s chytrou televizí Skylink a fakt silnou Wi-Fi za 439 korun měsíčně od United Networks. Sledujte prémiové sportovní kanály, filmy a seriály z videotéky Apple TV a Kanál Plus. Internet nyní na prvních 6 měsíců zdarma. www.u-n.cz.
6: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Usnula?
9: Asi jo.
8: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
9: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
8: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
11: Milí klatováci, tak už jdeme do finále. Nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská se otevře 3. prosince. Nákupy vánočních dárků, voňavých dobrot či hravé odpoledne v dětském světě prožijete v novém obchodním centru. Od 3. prosince. Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
12: Bacha, nabitej podzim u dětka. Spouštíme jednu světovou herní novinku za druhou. Ruleta živě, blackjack živě, nově také elektronické stírací losy a tím nekončíme. hernaudětka.cz. Vždy o krok napřed.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na Securit.cz.
16: Hit Radio FM Plus.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Miley Cyrus na Hit Radio FM Plus, je čas shrnout to nejzásadnější, o čem jsme tu dneska mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme vám řekli, co dělat, pokud si náhodou v zahraničí zadrhnete třísku pod nehet. Přesně tohle to se mi stalo na mý dovolený. Náš čtyřletý syn si na běžný procházce prostě zarval třísku pod nehet v celé velikosti toho nehtu až do lůžka. Šli jsme k místnímu doktorovi, ten nám zdarma třísku vyndal, takže perfektní, a zároveň nám řekl, co nesmí chybět v lékárničce každého rodiče, který s dětmi jede na dovolenou. Především antidepresiva.
0: Ideálně tekutý. No a taky jsme se podivovali nad tím, že celé tohle ošetření v Rakousku bylo úplně zdarma. Je to tak, v rámci Evropské unie skutečně platí naše tady české pojištění, protože máš evropský průkaz pojištěnce, jenom někde teda chtějí nějakou spoluúčast. Zrovna v případě Rakouska je to úplně gratis. Z toho plyne jednoduchá věc, pokud by člověk šel tady u nás v Čechách na pohotovost s třískou, tak by ho možná střískali. Takže je daleko lepší s ní dojet až do toho Rakouska, což potvrzujete mimochodem i vy.
2: Kluci, no na našich pohotovostech se čeká tak dlouho, že možná by ta cesta do Rakouska vyšla časově mnohem líp. Čau.
0: No, i s cestou k moři.
1: Takový to bylo dneska na Divokém západě. Nalaďte si nás i zítra. Po 16. hodině pro vás budeme mít bulharský kvíz a zároveň taky lístky na Evropskou ligu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nové dopravní omezení čeká od dnešního večera u Domažlické nemocnice. Kvůli cvičení se uzavře hlavní parkoviště. Náhradní bude v ulici U jezera, tak s tím počítejte. No a další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
4: Pokémon Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. olympiaplzeň.cz.
5: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
6: Co kdyby rodinné SUV konečně nebylo kompromisem? Seznamte se s JQ8. 7 míst pro ty, na kterých vám záleží. Pohon všech kol, 428 koní a síla hybridu, kterou ucítíte při každém sešlápnutí plynu. Komfort pro rodinu, radost pro řidiče. JQ8. Přijeďte ho zažít do Autokalní Klatovy.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
10: V Dobřanech se žije dobře.
1: On air.
11: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv a přeje Lucie Daňková. Výsledky víkendových obecních voleb byly dnes odpoledne vyhlášeny ve sbírce zákonů spolu se sdělením o zvolení 5 senátorů už v prvním kole. Od zítřka do pátku 23. října plyne lhůta, kde bude možné regulérnost průběhu a výsledků napadnout u správních soudů. Na pole poblíž Hořovic na Berounsku navezli v létě kamiony 180 tun drceného plastového odpadu. Jednoho z řidičů se podařilo zadržet přímo ve chvíli, kdy náklad vysypával. Zjistilo se, že nelegální odpad pochází z Itálie a jsou k němu sfalšované doklady. Odpad bude vrácen do zahraničí a případem se dál zabývá policie. Rybáři na jihu Čech odkládají kvůli suchu výlovy na listopad. Výjimkou je rybník Kaňov u Třeboně, kde zatáhli sítě tento týden. Nedostatek vody je znát i na sádkách. Většinu podzimních výlovů proto rybáři posunuli o 3 týdny. Stovky lidí v Hongkongu stály ve frontě, aby si prohlédli obraz kaštanové stromy v květu Vincenta van Gogha. Veřejnosti byl nepřístupný více než 60 let. Dílo bude 18. listopadu vydraženo v New Yorku. Jeho cena by podle odhadu mohla dosáhnout na 4 miliardy korun, což by znamenalo aukční rekord za jeho dílo.
13: M&M Viva Bella, Mudr Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella. Letce u Plzně.
12: Postupně zataženo v Čechách a později i na Moravě a ve Slezsku místy občasný déšť a během noci oteplování. Ranní teploty v Čechách 10 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku ještě kolem 5 stupňů a méně. Zítra pak proměnlivá oblačnost, místy přehánky, nejvyšší teploty od 14 až 18 stupňů a mírný severozápadní vítr.
14: Krásný večer, 2 minuty po 6. hodině, s vámi Kateřina Pechová a doufám, že máte za sebou příjemné úterý a hlavně dost sil na to nejlepší z 80., 90. a milénia. Startujeme právě teď a to společně s Erasure.

Cranberries s námi v éteru Hit Radio. Přeju krásný večer. No a zdravíme do stojícího Brna. Ano, v Brně den po volbách skolabovala doprava. To je prostě tak, jo, čeká se s těma nepříjemnostma až na poslední chvíli, no a pak jich je ale strašně moc, že jo. Mně se na té celé situaci nejvíc líbilo vyjádření brněnského ředitele nebo šéfa ředitelství silnic a dálnic, který řekl, že je sám zvědavý, kudy lidi pojedou, což prostě chcete slyšet od někoho, kdo to má více méně na starost, jo. Takže pokud právě teď stojíte v koloně, tak držím pěsti, mám k tomu ty nejlepší hity, jo, takže to vám trošku zpříjemníme, co jsem tak dneska pochopila, tak třeba dokonce budoucí primátor šel na koaliční jednání pěšky, tak vidíte to, no, dotýká se to úplně všech, ale myslím si, že vás to asi moc neuklidnilo. Třeba pomůže Enrique Iglesias. Would you

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Caught in the Act, to jsou Love is Everywhere, k tomu posloucháte Hit Radio. Krásný úterní večer, 18.18, krásný čas, jo, doufám, že už jste doma. Vy, co jste ještě na cestách, případně vy, co jste v práci, tak hlavně, ať vám to utíká, nenechte se vystresovat, jo, teď už je druhý den pracovního týdne a ono se to nasčítá, jo, ono se to vůbec nezdá, ale nasčítá se to, tak doufám, že zvládáte s úsměvem na rtech, no a samozřejmě k tomu pokračujeme v tom nejlepším z 80., 90. a milénia. Čeká nás Bryan Adams. Čekají nás Black Eyed Peas. A taky tohle, to určitě znáte. Desireless a Voyage, Voyage. Už za chvilku do uší.
1: Táto, co to je turbína?
2: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
1: No jasně.
2: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
1: A kdo je vyrábí?
2: Dusan Škoda Power, tady u nás, v Plzni.
3: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.
4: Nákupy v onlineshop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli?
7: Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 7. listopadu v LOXPEED.cz aréně v Plzni. Vstupenky v síti Ticketportal.
8: Už se těším!
9: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
10: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
9: Dnes musíte vybrat.
10: Mám tady pro vás předvýběr a
9: rozšíříme
10: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
9: Ale je to na
11: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
15: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
16: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
17: Máš u sebe korunu?
18: Na co?
17: Na novou vanu ze Senesy.
18: Odkud?
17: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
18: Rezervujte si schůzku na Senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
19: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umí mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na dvě směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. muss.plzeň.eu.
2: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
3: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
4: Sudovi šrot, republice ocel.
5: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
6: Trenírkarna.cz.
7: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
9: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme nálad. Jsme tvoje Hit Rádio.

Brian Adams na romantické vlně, posloucháte Hit Radio. A možná si pamatujete, jak byl vykraden Louvre. Jo? Pařížský Louvre, no protože jednoduše heslo ke kamerám bylo Louvre, což my ajťáci samozřejmě

0: prachy jsou levý.
1: Šetřivý táta to neví. Toká si na bedně, sedí tu vedle mě.
0: Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: Eurythmics When Tomorrow Comes. Posloucháte Hit Radio. Mimochodem, tomuhle songu je letos 40 let. Toto uteklo, co? Tak vy, co slavíte taky krásných kulatých 40 letos, tak ano, jste stejně mladí, zářiví a neoposlouchaní právě jako song When Tomorrow Comes. Musíte si to jako říct hezky, jo? Žádný stáří. Ne, ještě máte minimálně 40 let do stáří. Přísahám. Přísahám a co taky přísahám je, že i za chvíli nás čekají skvělý hity. Mimochodem, pamatujete si někdo tenhle song? Výborný, když se potřebujete naučit počítat německy. Moudou a Ein, zwei, Polizei už za chvilku.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek budou mými hosty magistra Eliška Bínová, ředitelka Mánesovy školy, a Ondra, žák 9. třídy. V čem je Mánesovka výjimečná? Jak probíhá výuka v hodinu a půl dlouhých blocích? Jaké hodnoty učitelé studentům vtipují? A proč jim žáci můžou tykat? A jak se studenti sami podílejí na výuce? I to uslyšíte v našem rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.
3: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
10: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
11: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
10: Byty Dobřany.cz.
12: V Dobřanech se žije dobře.
13: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata v garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repono, jo?
14: No já jsem úplně vrosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
13: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba. A místo něj pověsím to tvoje kladivo.
14: Cože?
13: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponio. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponio.cz.
15: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
16: Trenýrkarna.cz.
17: Hlášení pro lovce slev.
16: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Rádio. Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8.

0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
2: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
3: Snad zaspal dobu frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
4: Sudovi šrot, republice ocel.
5: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
8: Krásný večer, 7 hodin, přeju vám fantastické úterý a posílám samozřejmě další hity. Ready? To nejlepší z 80., 90. a milénia. A proto jsou tady právě teď Coldplay. Tak si to užijte.

0: Impéria a Atlantis.
1: Posloucháte Hit Radio, hezký večer. A pojďme si říct, že u spousty filmů je pro nás prostě důležitý i soundtrack, jo? I u spousty seriálů, hele, kdo neslyšel nikdy soundtrack Přátel nebo Gilmorek, víme, jo? No a u těch filmů mi to přijde možná ještě významnější. A jeden takový konkrétní film mám na mysli, protože Who You Gonna Call? Ghostbusters. To si asi pamatujeme úplně všichni. Ano, původní Krotitelé duchů z roku 1984 vznikl k tomu legendární soundtrack od Ray Parkera Juniora, Ghostbusters. Jasná věc. Doporučuju, teď navíc, že blíží se Halloween, si to potom i pustit, celý ten film, protože já jsem to udělala nedávno a byl to geniální, nostalgický návrat do dětství. No a abych vás tam přinesla aspoň částečně, tak si dáme aspoň ten song, co říkáte. Ghostbusters, právě teď.

0: Barry White. To je prostě král. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer, máme čtvrt na osm, dobře, minutu po čtvrt, kdybyste to někdo chtěli přesně, jo. Prosím vás, opět mě zajímá jedna jediná věc, respektive, já jsem dneska se ptala na Instagramu lidí, jestli už to pijí, jo, pač nám to prostě jde k nule. A pokud náhodou se trošku stydíte za to, že už to píte, tak buďte v pohodě, protože většina lidí už fakt k tomuhle kroku přistoupila. Takže úplně v pohodě. Žádný stres, no prostě nechcete zmrznout, no, nechcete nastydnout, no. Hele, nepřehánějte to s tím topením, víme, ale jinak, že normálně udělejte teplíčko a zvlášť takhle večer, jak se člověk zachumlá, že ho přijde domů z té kosy, vezme si třeba deku, jo, možná nějaký teplej nápoj a k tomu to nejlepší pro vaše uši. A to samozřejmě umíme, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvíli Sandra, Clue nebo Dr. Dre a Snoop Dogg.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.

0: možností koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
3: Trofy voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
7: Jo, jo.
6: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
7: Co mě zrovna napadne?
8: Naložte všechny pracovní projekty do nového Carry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Carry Cargo. Prostor pro vaše plány.
9: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
10: Herna u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Herna u dětka.cz.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účastí na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
13: Moderní internet www.starnet.cz.
14: Starnet internet.
15: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. HomeCredit.cz.
16: Jsme stavitelství Šmíd. Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
17: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
16: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.
18: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
19: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
6: House running.
10: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firmanazážitky.cz.
11: Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umí mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na dvě směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. muss.plzeň.eu.
15: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.

Snoop Dogg s námi na Hit Radio. Hezký večer. Prosím vás, sbírali jste někdo Pokémon kartičky? Já se přiznám, že kdysi dávno, jo? Dokonce jsme měli speciální album, měli jsme i takový ty měnící s bráchou. Velká věc. Jeden čas to prostě bylo naprosto zásadní. No a pokud jste opravdu toužili potom mít je všechny, jo, Garekes Gemo, tak máte možnost. Sběratel Pokémon kartiček, známý jako King Pokémon, teď totiž prodává svoji gigantickou sbírku za krásnou miliardu. Hele, pohoda, no, tak se složíte třeba celý město. Můžete to třeba vystavit, jo, muzeum Pokémonů. Jak by to bylo hezký. No tak dobře, možná si tuhle nabídku necháte ujít. Co si nenechte ujít? To je mistr.

0: Jana Rama s námi na Hitrádiu. Krásný večer. Díky, že i dnešní večer trávíte s námi, jsme za to moc rádi samozřejmě a doufám, že si užíváte všechny ty songy z 80., 90. a milénia. Já slibuju, přísahám, že skvělý, naprosto skvělý, to bude i za chvilku. Hele, Boston, One in a Million, romantika jak blázen, jo. Tiffany, I Think We're Alone Now. A taky tahle legendární věc. Kung Fu Fighting, Bastup a Karl Douglas už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Slyšíte tuhle reklamu?

0: co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči, v Klaus Timber už se na vás těší.
1: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět odevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repono, jo.
2: No já jsem úplně vorosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
1: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvoje kladivo.
2: Cože?
1: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivý. Závěsné systémy Reponio. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponio.cz.

0: Vytvořila se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Co kdyby rodinné SUV konečně nebylo kompromisem? Seznamte se s JQ8. 7 míst pro ty, na kterých vám záleží. Pohon všech kol, 428 koní a síla hybridu, kterou ucítíte při každém sešlápnutí plynu. Komfort pro rodinu, radost pro řidiče. JQ8. Přijeďte ho zažít do Autokalný Klatovy.
5: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom.

Business a Peace of My Life. Posloucháte Hit Radio. Mám tady naprosto skvělý příběh. Prosím vás, tatínkové, cením kreativitu. Jo. Jednoho tatínka v zahraničí teď vykázali ze stadionu. A prosím vás, vykázali ho proto, ne že by se třeba špatně staral o svý děti, to vůbec ne. Oni ho vykázali proto, že sebou měl takovej ten dvojitej kočárek pro dvojčata, jo, nebo dvě malý děti, a měl ho ale plnej 48 piv a žádných dětí. On sebou neměl děti, jo, ty na ten zápas nevzal, za to si sebou vzal 48 piv a propašovali tímhle kočárkem dovnitř. Hele, jako takhle, strategie a pokus, výborný, jo, 10 z 10. To, že to neklaplo, to mě samozřejmě moc mrzí, pánové, aspoň vidíte, že tudy cesta nevede. Kudy ale určitě vede, to je společně s Davidem Bowie.

0: Whitney Houston v éteru Hit Rádia, hezký večer. A samozřejmě krásné úterý, ačkoliv teploty už se chýlí k nule. První sníh už taky máme, tak doufám, že i tak máte úterý s dobrou náladou a samozřejmě doufám, že pomáhá i to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvíli Ice MC, taky Mike Oldfield, anebo... Skupina Blue a All Rise už za chvilku do vašich uší.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky
6: CZ. Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
7: Auto CB, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autocb.cz. Auto CB. V Plzni na Slovanech. Nepomucká 119.
8: Proč mám Reponio? Proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

Líbení Blue v éteru Hitrádia. Krásný večer vám všem. Prosím vás, co nedělat na horách? Mně přijde, že tohle téma, já jsem se upřímně myslela, že už je vyčerpaný. Jo, jako takový to, nechoďte na hory v žabkách. Nebo nechoďte obecně málo oblečený na hory. Protože prostě pak vás zachraňuje horská služba, že jo? Tak prosím vás, vždycky se to dá očividně trumfnout. Máme tady jednoho Poláka, který se vydal k zelenému plesu ve Vysokých Tatrách, a to na elektrické jednokolce. Nechám vás to zpracovat. Jo, to je takový to v podstatě jenom kolečko elektrický. Mhm, takže zastavoval samozřejmě spoustu návštěvníků ostatních, opakovaně mu museli ustupovat, on se jich neustále ptal na terén. No co myslíš, kámo, jaký je tam asi terén? Asi nedobrý na elektrickou jednokolku, že jo? Údajně se teda dostal až k tomu zelenému plesu, tak asi gratulujem a tohle prosím nenapodobujte. Děkuju, další hity k tomu, tohle už je Joy.

0: Lunatici a Máma. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Blíží se nám 9. hodina, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek večera a přeju, ať do středy vykročíte pravou nohou. Za chvilku třeba Europe, taky Elton John, a nebo tahle legenda. Za mě jeden z nejlepších songů, co kdy Gwen Stefani udělala. Tak si ho užijte, mějte se hezky a ahoj.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Chceš vidět přímé přenosy Premier League, La Ligy nebo Bundesligy? Zajímá tě plzeňská Viktorka a další české fotbalové kluby v pohárové Evropě? Vyber si Skylink Live TV, exkluzivně od United Networks. Balíček Kombi Plus s kanály Nova Sport, nyní na jeden měsíc zdarma. www.u.nc.cz.
4: Máte rádi atmosféru plzeňských trhů? Pak si nenechte ujít ty Havelské na náměstí Republiky v Plzni. 9. až 15. října budou opět k mání oblíbené řemeslné výrobky, tradiční české pochoutky a nebude chybět ani každodenní kulturní doprovodný program. Poznejte originální rukodělné výrobky, ochutnejte tradiční české dobroty a užijte si spousty skvělé zábavy na Havelských trzích. Těšíme se na vás od 9. do 15. října na náměstí Republiky v Plzni. Zni.
5: Milí klatováci, tak už jdeme do finále. Nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská se otevře 3. prosince. Nákupy vánočních dárků, voňavých dobrot či hravé odpoledne v dětském světě prožijete v novém obchodním centru. Od 3. prosince. Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu.

0: love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Táto, co to je turbína?
4: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
3: No jasně.
4: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
3: A kdo je vyrábí?
4: Dusan Škoda Power. Tady u nás, v Plzni.
5: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.
6: Franto, co pa všechno se dá sušit?
7: Ovoce, houby, bylinky i maso.
6: A tvůj Bůček?
7: Ten už nestihneš.
8: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo-elektro.cz.

0: Neuležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku.
2: Renault Master od AutoCB. Makáč, který se bude líbit i tvé účetní. Renault Master se slevou 28%. Renault Master na úvěr s nulovým úrokem. Renault Master od AutoCB.
3: AutoCB. Autorizovaný prodej a servis vozů Renault. AutoCB. Renault v Plzni na Slovanech, Nepomucká 119.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
7: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
6: CZ.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
2: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
6: firmanazážitky.cz.
2: Hit Radio.

0: Tóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Dobrý den.
1: Je Škodovka vaše srdcovka?
0: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
1: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
0: Přijďte, vyberte si a odjeďte v nové spolehlivé Škodovce.
1: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
0: Porsche Plzeň. Porsche-Plzeň.cz

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losiná. Postele Losiná.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
1: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz

0: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Mani Stretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losiná. Postele Losiná.
1: Nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hitradio FM+.
2: Zlepši si náladu.

0: víš, co mají v Porscheti?
1: V jakým Porscheti?
2: No přece v Porsche Plzeň.
1: Tak to mě zajímá, povídej.
2: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
1: No a?
2: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
1: Takže takovej skladovej výprodej.
2: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
3: Teď se fakt vyplatí přijet.

0: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losiná. Postele Losiná.
1: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
0: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.

0: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Mani Stretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí.

0: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Mani Stretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losiná. Postele Losiná.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losiná. Postele Losiná.
2: Natočeno podle skutečné události.
3: Tyjo Jindra, dovčas rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
4: Nazdar, sousede. Jo, co jsem u Elflineu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
5: Nikdy, anebo navždy.
4: No, tak vidíš.
2: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.

와진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 미션

0: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
1: Radio.